0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc.

0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jesus.

0: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

stavíš nebo rekonstruuješ dům, kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Krásné středeční ráno, je přesně 6 hodin a jsou to první zprávy s Filipem Ličkem, vítejte u nich. Pozor na internetové podvody, které vám z účtu mohou začít pravidelně vysávat peníze. Bezpečnostní experti varují před triky, kdy podvodníci pod záminkou jednorázové platby za pár korun nebo stažení dokumentu nenápadně aktivují skryté měsíční předplatné. Lidé si menších odchozích částek často dlouho nevšimnou a proto policie a banky radí, pečlivě čtěte podmínky před každým zadáním karty na internetu. Pravidelně kontrolujte výpisy z účtu a v případě podezřelých transakcí ihned kontaktujte svou banku. Společnost Baťa příští rok postupně ukončí výrobu obuvi v závodě v Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku, který je jedinou továrnou obuvnického gigantu ve střední Evropě. Provoz v závodě, kde se vyrábí obuv od roku 1970, není podle firmy rentabilní. Její rozhodnutí o ukončení provozu se dotkne 92 zaměstnanců. A pojďme také na sport. Hokejisté Třince i v šestém kole Extraligy naplno bodovali a po výhře nad Kladnem 6-4 vedou tabulku Extraligy s tříbodovým náskokem před Pardubicemi, které porazili České Budějovice 5-2. Třetí je po vítězství nad Mladou Boleslaví 4-1 plzeňská Škoda. Boleslavští tak spadli na poslední místo, odkud se po triumfu v Olomouci 4-3 vymanili Vítkovice. Sparta prohrála po druhé za sebou, tentokrát v Hradci Králové 3-4 a Litvínov dokonal v nájezdech velký obrat proti Liberci a vyhrál 5-4. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
3: Nová kavárna láká od včerejška návštěvníky na Rulerově nábřeží podél Svratky v Brně. Podnik s názvem Náplavka kafe bude otevřený celoročně a nabídne snídaně, obědy i večerní posezení nad řekou. Kavárna má dvě podlaží. V horním patře na úrovni ulice Poříčí je prostor s kapacitou 60 hostů a s terasou a ve spodním patře na úrovni Náplavky se nachází bar s výčepem. V Brně a na jihu Moravy pokračují slunečné dny s teplotami až na 24. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně šampionů.
1: No a taky tady máme Filipa, jak jste slyšeli, čau Filo.
2: Krásné ráno.
1: Ahoj Jasmin.
3: Krásnou středu, ahoj Michale.
1: Samozřejmě krásné ráno i vám. A všichni, kdo jste někdy zapojovali USBčko do počítače, to starý, tak víte, že to jde vždycky až na potřetí, jo? Jasmin tady zapojovala, já tě musím prásknout, já na tebe koukám, co se to děje, hledím teda. A Jasmin zapojuje nabíječku do telefonu, který má USB-C a jak víme, tak ta nabíječka funguje z obou stran a Jasmin to tam dala na potřetí, jo?
3: Spala jsem hodinu a půl a já mívám Lightning a ne C-čko, takže prostě ne. Máčkni si tam ten čudlík a dej tam tu Miley Cyrus.
1: Tak pojďme na to, hezké ránko. Hit Radio City Brno.

0: 6 minut, Miley Cyrus, Zit Radio, Michal, Jasmin, Filip, to jsme mi tři krásné ránko. Tak jakou máte náladu dnes takhle po ránku, co? Je středa, už vlastně ten týden docela utíká. Já mám teda úterý, já jsem pořád o den pospátku, celkově pospátku, to je jedno. Tak.
1: No náladu, když bych to měla vzít jako od jedničky do desítky, tak za mě třeba devítka. Fakt co mám hezky.
0: Devítka dobrá, já taky. Co Filip, jak je na to?
2: Já takhle, pro rádio 7 normálně trojku.
0: No počkej, tak pojďme to rozdělit. Ale pro rádio mám 10, jo, a pro sebe dneska tak 1,5. Já se cítím nějak takhle teda. Kdybychom to měli zhudebnit.
1: Hobitek?
2: Je to těžký,
0: víš co? To je nějaká firma, ne?
2: Je to těžký samozřejmě posluchačům říct, že máš náladu na 1 tady, jako což je to nejhorší, že jo? To si nemůžu dovolit. A to ani nemám, takže já to měním ještě pro rádio 9 a normálně 6.
1: Aha. Vy jste hrozný šmečka, já zůstávám na svý devíce, já jsem
0: nalhala. Taky devítka. Vždycky to může být obot lepší, no. Tak no. Jak to máte vy takhle po ránu, středa, úplně už není, ne? Nebo...
1: Ne, ten byl v sobotu, ne? Prosím tě, nech úplně
0: nevím, na co se vymluvit teda.
1: Dejte nám vědět, je minuta šampionů před náma, 60 sekund na zprávy od vás a chceme klasicky 3 věci. Jak se jmenujete, odkud jste a teda tentokrát, jakou náladu máte 1 až 10 bodů s tím, že desítka je nejvíc?
0: Napište nám to na 777-937-777 SMS-kou a nebo přes WhatsApp. Jsme na to moc vydaví. Teď Sam Felt, Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Samfeld, Jonas Blue, tohle jsou hity na Hit Radio, středa 6 hodin 11 minut, dobré ráno. Říkám si, že zeptat se vás na to, jak se máte, jakou máte dneska náladu, byla doslova trefa do černého, protože o tom je minuta šampionů. A přišla od vás neskutečně moc zpráv.
1: No hlavně jste v těch zprávách na nás strašně hodný, tak říkám předem, abyste si nemysleli, že si to vymýšlíme.
0: Jo, počkej, to jsou ty, co si vymyslela na začátku. Jestli... To jsou ty z ChatGPT teda, jo? Tak jo, pojďme, jo. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Mára Přepepře, osmička a díky nám prý desítka.
0: Přepeřené, Lenka Rýmařov, vidí to na 9 z 10.
1: Evík Frýdek Místek, tak jak to je pracovně unavená čtyřka.
0: Honza Broumov, poránu nálada na 4, když nás prý slyší, tak zlepšení na 10.
1: Zapomněl se prý i na semaforu, když se na nás zaposlouchal. Renča Super Středa dává 9.
0: Andrea Praha dává 10 a jde běhat.
1: Fanda z Dolního Bukovska má se super, díky nám, děkujeme.
0: Moje si Bukovská. Markéta Friedland, mám náladu úplně na huby, od včerejška mě sejří kolega.
1: Květa Děčín má 10, včera strávila odpoledne s 3,5letým vnoučkem a nabilí energii.
0: Stáňa Hrejkovice, nálada minus 10 po ránu, jinak to nejde, za hoďku bude líp, možná minus 9.
1: Andrea Litvínov, nálada na 10, řekla by i více, jak vstávala ve 3 ráno do práce a od zítra má dovolenou.
0: Radek Jihlava, mám se skvěle, řekl bych, cesta do auta tak za 3, srnky na silnici a pohodička za 10, díky.
1: Já vám chci něco říct, já tady pak schytávám bídu za ty městečka a obce. Ale
0: myslíš Přepepře?
1: No ale to, a Bukovsko, ale to tam takhle píšete, jo, já to čtu jen, jak to je, já to neznám kolikrát.
0: Já se jdu podívat, kde jsou ty Přepeře, já se strašně omlouvám vám, kdo jste z Přepeří, z Přepeř. Sever Čech, Jablonec a Nisou, no už to vidím, tak, Jablonce.
1: A Bukovsko?
0: Trosky. To je Bukovsko.
1: Bukovsko, no jo, tak Ježíš Maria, no, taky mistr tesař, že?
0: Já si myslím, že se od zítra budeme ptát na to, jak se jmenujete, a pak ať tam napíšete třeba, jakou máte náladu, protože ty města, začíná to být docela problém, jo? Jelen Magdalena, tak to jsou další hity pro vás všechny, kdo nás sladíte, kdo máte náhodou náladu?
1: Pro mě. Nenech se.
0: Pane bože. Kdo máte náladu třeba od jedničky do pětky, tak by vám jí to mohlo zlepšit, a vy, kdo máte desítku, tak to je dobře. Tak pojďme na to. 6 hodin 13 minut, Jelen Hitrá.

0: Tohle je Taylor Swift, Opelite, na Hitrádiu 6 hodin 20 minut.
1: Tak schválně, neříkejte nám to, řekněte si to v hlavě pro sebe, ale kolik máte teďka peněz? Máte tu částku v hlavě? Výborně, tak teďka vám možná trošku zkazíme ráno.
0: To u sebe anebo na účtě?
1: Na účtě, prostě co vlastníš, jo? Kolik máš peněz. Mm-hmm. Protože průměrný bohatství Čecha je údajně 380 tisíc korun. A pozor, jenom za loňský rok měl průměrný Čech zbohatnout o dalších 36 států. Já si říkám, kde těch dalších 36 mám já taky třeba.
0: Já bych chtěl vidět toho průměrného Čecha, no? Protože pane bože, když slyšíte průměrný Čech, jo, tak věříte tomu někdy, protože to máš. A průměrný plat v České republice a průměrná výška, průměrná délka, kolik máme naspořeno, kolikrát týdně se milujeme, pane bože. Mně se ještě nestalo, že bych byl v těchto tabulkách, jo, protože podle mě průměrný Čech existuje jenom v nějaký excelovský tabulce.
1: Já nevím, kdo to dostává za nás, ty peňážky. My to nejsme.
0: Já jo, teda. Ty se chodíš zadáčo, nebo jak? Jak to je? Ale tak vlastně ten průměr je krásná věc, že ono to je vlastně takový, když má soused 4 auta a ty žádný, tak vlastně máte 2, že jo? Víš? Takhle funguje ten průměr, no. Tak jestli jste ten průměrný Čech, klidně nám napište. Vám zatím pošlám další muziku. Welshly Arms pro vás. Průměrný, nadprůměrný, podprůměrný, prostě úplně pro vás všechny, kdo tady jste s náma. I Lady Gaga a taky aktuální doprava. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Máš u sebe korunu?
10: Na co?
9: Na novou vanu ze Senesy.
10: Odkud?
9: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
10: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
11: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
12: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Břeclavsku před Drnholcem směrem od Pasohlávek. Stojí v jízdním pruhu osobní auto, po nehodě dejte tam pozor. No a na Horodnínsku v Dolních Bojanovicích v Horodnínské ulici počítejte s omezením kvůli pořádání kulturní akce.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Velšle Arms, Legendary. Hit Rádio snídaní šampionů přesně o 6:30. Já se musím ještě vrátit k minutě šampionů, kterou tady máme každý den v 6 hodin 10 minut, protože kdo nás sledí třeba až teď, tak nevíte, že my se vás tradičně ptáme vždycky na něco, jo? Jak se jmenuje to, odkud jste a tak dále. A dneska bylo téma, jakou máte náladu od 1 do 10 a napsala nám Verča v těch 6 hodin 10 minut.
1: No.
0: Jsem na 9, náladu nenechám si ji nikým zkazit. A teďka přišla asi před minutou zpráva. Jsem v práci, miláčku. K tomu pusinka a srdíčko, tak si říkám, a počkej, to, tak to asi není pro nás. Mm. Tak jestli nás slyší adresát od Verunky z Dobronic, tak Verunka už je v práci, teda jo? Tak jsme to vyřídili, posloucháte...
1: Ještě tu pusinku.
0: Posloucháte a srdíčko. Posloucháte Hit Radio snídaní šampionu. Filip, má ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno, pojďme na to. Pozor na opeřené záškodníky. Britská policie vyšetřovala neobvyklé vloupání, při kterém pachatel systematicky kradl klíče od aut a peněženky. Ukázalo se, že za sérií krádeží nestojí lidský lupič, ale domácí papoušek jménem Chico, který uloupené věci pečlivě schovával pod gauč jako poklad. Singapurské vládě dělá starosti, že občané tráví příliš mnoho času u počítače, smartfonu a tabletu. Rozhodla se proto odměňovat ty, kteří každý den stráví alespoň 4 hodiny s knihou. Zbohatnout se na tom však nedá. Za každé aspoň 15-minutové čtení dostanou 20 virtuálních mincí. Když jich nastřelí rovnou tisícovku, mohou je vyměnit za jeden skutečný singapurský dolar, což je ale v přepočtu ani ne 17 korun. Fanoušci bizarních rekordů hlásí další zářez. V Japonsku proběhla aukce na lístky na vůbec nejpomalejší jízdu vlakem na světě. Souprava ujede, přátelé, trasu dlouhou pouhé 3 kilometry za neuvěřitelných 5 hodin. A to proto, že strojvůdce zastavuje u každého stromu, aby si cestující prý mohli vyfotit veverky.
0: V jakém státě, že to bylo?
3: V Japonsku.
0: V Japonsku.
3: Tam mají nejrychlejší vlaky, naopak i taky.
1: Proč vymýšlejí takový blbosti?
0: Já si myslím, no, u nás existují dopravci, který v tom primárně teda nesoutěží, ale dojedou ještě díl. Nebo ještě později teda. Myslím si, že ty rekordy by mohly měřit tady u nás. Pojďme na 90. plnotučnou. Ale Prince Ital, Joe, Marky Mark, to vás bude bavit. Happy People. A další srdcovky, ty vám nabídne Jirka Pelnář mezi 12. a 13. 5 a 1 vaši. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón. 6.39, ladíte Hit Radio, krásné ránko. Možná už jste někdy venku viděli pomalovaný kamínek, třeba na lavičce, u stromu, někde na výletě. Vy se ho můžete vzít, odnést ho o kus dál a nechat ho zase někomu dalšímu a tomu se říká kamínkování.
1: Teďka existuje ještě jedna verze, která navíc pomáhá pejskům. O co jde? Tak Super Zoo rozjelo svý charitativní kamínkování, kdy namalujete kamínek, donesete ho na nějakou prodejnu, někdo další si ho tam koupí a ty peníze poputujou na pomoc psím útulkům.
0: No a proč o tom mluvíme zrovna dneska? Protože tahle kampaně dneska končí a teďka přijde číslo, který se vám bude líbit, který je opravdu nádherný. Vy jste těmahle obyčejnýma pomalovanýma kamínkama dokázali pro pejsky vybrat neuvěřitelných, aspoň řekni to.
1: 3,2 milionu korun!
0: Wow, 3 miliony 200 tisíc na útulky díky kamínkům. Takže jestli jste nějaký namalovali, kupovali, anebo se do toho jakkoliv zapojovali, tak vám děkujeme, jste boží. A mimochodem, od teďka, já vždycky, když uvidím na zemi nějaký kamínek, tak si vzpomenu na to, jak jste skvělí, jak jste vybrali takových peněz. A to si zaslouží oslavit hudbou, muzikou, písničkou Petr Beč Project, Hey Now za malou chvíli, taky Alex Warren Ordinary pro vás všechny, kdo ladíte Hit Radio. Tak hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu MP Maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
5: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700

0: na plavání a další tisícovku na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL.kuchyně.cz.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: největší hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z jižní Moravy hlásíte překážky. V Brně v ulici Záhumenice probíhají práce na inženýrských sítích, provoz je částečně omezený. No a na příjezdu do Břeclavy od Mikulova počítejte s omezením kvůli opravě povrchu.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné ráno, zítra Rádia 6.51, tohle je Alex Warren. Pojďme do Chicaga, tady dvě studentky objevily nový druh fosílie, starý 309 milionů let. A co je na tom hezký, že to pomenovali po svých maminkách, které se obě jmenujou Jean.
1: To, nevím vlastně, jestli je to kompliment nebo ne, tak asi jo.
0: No, takhle, oni se jmenují Jean, ale oni to pomenovali Jean Repton Mazonensis. Takhle po mamince. A já si říkám, jak by to vypadalo, kdybychom třeba podle nás pomenovali nějakýho tvora, tak u tebe by to bylo Jasminella vocalis.
1: Jo, drobný
0: tvor s hlasitým projevem.
1: To je dobrý náhodou.
0: Jasminella vocalis. Já bych mohl být Michalosaurus moderatus. No, vyhnulej tvor, který se probouzel vždycky ve 4.55 a vydával zvuky už od 6 od rána. To jsem já. A co bys byl ty, Fílo?
2: Já myslím, že to máš pro mě vymyšlený.
1: Taky jsem čekala, s tím přijdeš. Já nevím, co budu. Já jsem spíš přemýšlela, co by jako po nás pojmenovali, no. Jakože po tobě nějaký hmyz, podle mě.
0: Nebo kdybyste měli pojmenovat vaši tchýni podle nějaký fosílie, jo, jak by se to jmenovalo? U mě by to bylo třeba Renatus Krnovus Milius.
1: Počkej, ty to máš hodně promyšlený.
0: No tak já jsem si to připravoval.
1: Já jsem si to nachystal.
0: Jak byste pojmenovali vy svoji tchýni?
1: Já ji nechci urazit, já ji mám hrozně ráda.
0: Co Fíla?
2: Já jsem s tchýni taky v pohodě.
0: Já taky, já jsem taky
2: No, tak jelikož ty jsi to říkal podobně, jako ona se jmenuje taky Renata tchýně. Aha. To bude může být.
0: Takže tvoje tchýně je stejný druh teda jako ta moje.
2: Přesně tak, ještě moje máma se jmenuje taky Renata.
0: Počkej, fakt?
2: No, opravdu.
0: Pane bože, to je Renata.
2: To je Renata.
0: Moje dívka se jmenuje taky Renata.
2: Neskutečný.
0: To je uvěřitelný.
2: Renatka, přejeme krásné ráno.
0: Jak se jmenuje tvoje dívka, Jasmin? Pojďme na hity. Tohle jsou Train Drive-By a do sedmé, než vám tady Filipus dá další zprávu, tak taky Leony. By your side. Hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
2: Ty v Bauhausu nevedeme.
1: A Auschus našel byste?
2: To vás zklamu, bohužel.
1: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
2: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
3: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
4: když se to má podařit. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Ano, doro, i, bardos.cz.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokolo Príglu.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Krásnou středu, je minuta po sedmé a další zprávy s Filipem Lejčkem. Vítejte u nich. Na východním Slovensku museli do vlaku kvůli vlně vandalismu povolat policii a soukromou bezpečnostní službu. Vedení slovenských železnic k tomuto kroku přistoupilo po stovkách incidentů, při kterých vandalové ničili soupravy, rozbíjeli okna nebo ohrožovali bezpečnost cestujících. Přičemž nejhorší situace dlouhodobě panuje na trati mezi Prašovem a Lipany. OpenAI, tedy výrobce chatu GPT, těsně před plánovaným vydáním zjistil, že její nejnovější model Astra 6.1 nesplňuje požadované bezpečnostní standardy. Model měl být v některých ohledech lepší než jeho předchůdci. Při interních testech ale podle společnosti nezvládl dostatečně dodržovat zadané hranice a oprávnění. Už během uplynulého víkendu společnost pozastavila trénování svých nejnovějších modelů. A pojďme také na sport. Čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou a v sobotu podlel Chorvatsku 1-2. Před téměř vyprodaným Edenem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Schulz a přesilovku za bronzové medailisty z letního světového šampionátu využili po změně stran Anthony Gordon s kapitánem Harrym Kaneem. Další zápas čeká Čechy v sobotu na půdě mistrů světa ze Španělska, kteří včera smetli Chorvaty 4-1. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: V Brně před komunálními volbami probíhá tvrdý boj o pravicové voliče. Ti váhající si podle průzkumu nakonec vyberou mezi spojením ODS a TOP 09, vedeným Kamilou Zlatuškovou, a lidovci s hnutím STAN s Václavem Trojanem. Podle expertů by mohla rozhodnout potenciální spolupráce s hnutím ANO, kterou vyloučila jen ODS z TOP, pak neodmítá. Slunečné dny si užíváme v Brně a na jihu Moravy. Teploměr slibuje až 24. Z Brna Jitka Valášková.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
16: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Jak to sviští ten týden, co? Hezké ráno.
17: Krásnou středu.
18: Snídaně šampionů.
17: Dneska je posledního září vlastně, ne?
13: Ano.
17: Je to tak?
13: Ano, to je pravda, to si pamatujeme my, kdo budeme tankovat až zítra, protože my jsme se o tom tady včera bavili, že od zítra bude zastropovaná cena paliv, tak já doufám, že dneska to pumpaři nevyženou o 6 korun nahoru, aby to nebylo ve finále ještě o 4 kačky dražší. Tak uvidíme, co se bude zítra dít, stále jezdíme na rezervu, jo? A stále jezdíte zítrádiem, taky s tím trávíte středeční ráno, to jsme moc rádi. Erik Fritz, Call on Me, tohle vás postaví na nohy. Mimochodem, viděli jste k tomu ten videoklip?
17: Ne.
9: Ne?
17: Dobrý, stojí to za to.
12: Tam tancují holky takhle.
17: No tak jasně, pitko, tak když tam tancují.
12: Jedu.
9: No počkej, tam je jeden kluk s nima teda. Tak.
12: Jo, to je pravda, to je Michal.
9: To se mi líbilo. Call on me, 704, Hit Radio, středa 30. září. Dobré ráno.

0: 0707, Hit Radio, krásné ráno. Erik Pritz.
1: Já se vám chci s něčím svěřit a pochlubit. My máme teďka v rodině takový pozdvižení. Můj bratr se vyslovil a s jeho přítelkyní se zasnoubili, jo.
2: A myslím, že Kuba se vyslovil, Ježiš, no, to nebo že tvůj no. Kuba, že se teda konečně do toho...
1: Ne, brácha. Takže teďka už se chystá a plánuje velká veselka a svatba. A je vlastně hrozný, jak ty se jako těšíš na ten prsten, dokud ho nedostaneš a nevíš, co všechno obnáší pak připravit tu svatbu, jo. Kolik všechno stojí, takovýhle věci, začneš se do toho jako hodně vžívat a máš naopak furt nervy. Tak já vás chci poprosit, jestli byste pomohli mojí švakroví a jestli byste nám sem nenapsali, co tak jako byla nějaká zbytečnost na té svatbě a co jste naopak podcenili a na co si dát pozor, jo? Ať se vyvarujem chyb.
2: Ten den tak strašně uteče, že je možná dobrý se vzít na úřadě a pak opít prase na zahradě, pozvat pár
1: kámošů. Počkej, to taky zvažovali upřímně, no, ale...
2: No, co se na svatbě podcení? Já teda svoji svatbu ještě neměl, ale protože už jsem jich pár navštívil, tak co můžu říct, největší peklo je, když ti dojde jídlo.
1: Mm-hmm.
2: Když tam je málo jídla, anebo naopak taky, když je to jídlo třeba není dobrý, jo, studená polívka, nebo extrémně slaný, když je, nebo suchý maso, no, takže jako za mě dobrý keťas je důležitý.
1: Co fíla?
3: Víte co, já zase taky jsem svatbu neměl, ale jako host musím říct, že často se vlastně podává přípitek, ale oni to tam samozřejmě musí připravit a nalejt hrozně dopředu a ten sekt je potom jako teplej, což za mě není dobrý. Nevím, jestli to jde nějak vychytat, asi víc možná servírek, který by to nalili. Takže to je taková drobnost, ale já teda, kdybych měl svatbu, abych trochu pozvedl úroveň, já bych si vzal Michala Knejpa určitě tam jako DJ, protože ale ten to umí rozjet.
2: Je to prostě o penězích, takže myslím si, že i to tvoje pití nalitý,
3: ano,
2: tak
3: určitě.
2: Samozřejmě, jo, čím víc lidí, tak tím víc toho stínou, jo, ale je to fakt o penězích, takže když tam bude běhat jedna servírka na svatbu, kde je 150 lidí, tak to bude teplý, jo. Takže je tam spoustu věcí, na které si dát pozor a spoustu věcí je potřeba nepodcenit, si myslím.
1: No, tak tu spoustu nám napište, jo, nám se to opravdu bude doma hodit, tak číslo k nám 777-937-777, co jste třeba podcenili a nebo co byla zbytečnost.
2: Eva Max, Kings and Queens, to jsou další hity, taky se staví Eva Farna, no a pak se k tomu vrátíme, tak čekáme na vaše zprávy, šampioně, hezké ráno.

0: Krásné ráno z Hitrádia, je přesně 7:45, s vámi Michal, Jasmin, Filip.
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou, brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby a chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili a já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic, ale něco se tam najde.
0: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo, co nám napíšete, jo, tak píše třeba Katka, ahoj, určitě je fajn nepodcenit dobré jídlo, pití a hudbu, ale tu nejatmosféru udělají lidé kolem vás. Svatbu jsme měli v srpnu, krásné ráno. Katka, tak, to no, je to hezký, Nepomohlo ti to, ale je to hezký.
1: Pak je tady Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
0: To začíná. Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně. Už ta tchýně pár let není a žije se krásně. Ježíš, vy jste dokonalý.
0: Taky tady máme hlasovku od Haničky.
2: Dobré ráno, do snídaní šampionů. Tak to je ale krásný téma. A k tomu se teda vyjádřím. My jsme konkrétně na naší svatbě podcenili množství slivovice. A vzhledem k tomu, že jsme se i dopředu ptali všech účastníků svatby, co mají rádi za alkohol a co většinou pijou nebo co budou pít, aby jsme na to byli připraveni, tak jsme připraveni, jsme si mysleli byli, ale ukázalo se, že ta slivovice z Moravy byla tak strašně dobrá, že ji nakonec nebyl dost a vypil se jí asi 10 litrů.
1: Tak to je teda ostrý.
3: Tak to je hnus.
0: Taky píše Pavel, čus, neplánovat novou manželskou noc. Všichni jsou tak unavení, že není už na nic chuť, jenom jít spát.
1: A to si taky myslím, že je jako přeceňovaná věc, no, tak si to užijete jindy prostě.
0: Já teda občas musím říct ze zkušenosti, a když vidím ty ženichy takhle přes den a už jako třeba v 6 hodin se jim pletou nohy, si říkám, chudák nevěsta.
1: No počkej, ženichy, jako taky jsem zažila nevěstu, co odpadla už ve 4 odpoledne a bylo to velký špatný, no, takže i holky za to umí vzít, no.
0: Ale prostě je to svatba, tak si to užij, že? Takže Jasmin jsme nepomohli, vy jste nás pobavili, snad naši posluchači pobavili i vás, kdo posloucháte a snad vás zabaví i další muzika. Tohle jsou Skrypt, hezké ráno.

0: Script, Super Heroes, Hit Radio a vy. Hezké ráno v 7.21. Už za necelou čtvrt hodinu budete opět soutěžit. Bude tu rychlá pětka, 5 000 korun na nákup sportovního oblečení. Detaily přidáme za chvíli, tak pokud byste chtěli soutěžit, rozhodně zůstaňte u rádia. Evanescence, další muzika pro vás, no a přidáme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Hezký ráno.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: Attention!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
12: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
13: A právě tady vzniká Brno 1.
12: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
13: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
12: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
13: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
12: Více na www.brno1.cz.
13: Bydlení na plný plyn.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Hodonínsku v Dolních Bojanovicích. V Josefovské ulici probíhá kulturní akce Hody a Hodky v Dolních Bojanovicích. Komunikace je neprůjezdná. No a na Břeclavsku u Borkovan ve směru na Těšany probíhají práce na silnici. Místo je neprůjezdné.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Přesně půl osmé, vy si dáváte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů a Evanescence. Tak už za malou chvíli rychlá pětka, detaily přidáme hned po ranním updateu s Filipem.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, jdeme na to. Chyba, která se prodražila. Muž v USA si chtěl v aplikaci objednat k obědu sendvič za $12, ale špatně prokliknul množství. A domů mu místo jedné porce dorazilo rovnou 600 baget, které nakonec musel narychlo rozdat celé sousedské čtvrti a místní hasičské stanici. Bizarní aukce proběhla v Británii, kde dražitelé bojovali o plechovku s čerstvým venkovským vzduchem z vyhlášeného skotského národního parku. Dražba se zvrhla v obří souboj nostalgiku a kuriozita nakonec se sešla za přepočtu 1000 korun, přičemž výherce přiznal, že si ji vystaví v kanceláři jako antistresovou pomůcku. Věk je opravdu jen číslo. 80-letá babička z Německa se stala hitem sociálních sítí poté, co začala na internetu hodnotit moderní tetování. Její ostré, ale nesmírně vtipné glosy na účty mladých potetovaných lidí sledují už miliony uživatelů a někteří tatéři ji dokonce zvou do svých studií jako hlavní konzultantku.
3: Teďka jsou obecně nějaký babičky hodně trendy a i vařej, nebo dělají, že DJujou a takovýhle věci.
0: Tak nikdy není pozdě začít, nicméně to tetování si myslím, že je investice. Když si ve 20 necháš na zadek vytetovat malou růžičku, tak v 80 máš lopuch. Ale se vyplatí. Pojďme soutěžit rychlá pětka. Celý tento týden hrajete o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je kvalitní český oblečení, ideální do městský džungle, jak se říká. Tak pokud chcete, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: A pojďme si dát něco, co vás zabaví. Tohle je nejnovější Shakira a Burna Boy, Die Die.

0: Shakira, Die Die Burna Boy, tohle hit rádio snídaní šampionů, 7.36, hezký ráno šampioni. Jdem soutěžit. Rychlá pětka. Pět rychlých otázek a dneska za pět správných odpovědí můžete získat voucher v hodnotě 5 000 korun na nákup oblečení Citizen, stejně vlastně jako celý týden až do konce týdne. Tak, dostáváme je ve vysílání, je Domča. Domčo, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Domča z Teplic, dobré ráno, ty jsi říkala, že jsi na cestě do práce, tak už jsi dorazila nebo ještě cestuješ?
1: Už jsem zaparkovala.
0: Takže na to budeš mít klídeček. No tak pět otázek a voucher v hodnotě 5 000 korun může být tvůj, jdem na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které najdeš v autě.
1: Volant, pedál a brzda.
2: Jo,
3: třeba. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Domčo, budeš vědět, kolik je čtvrtina ze 100?
1: 25.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Karlovy Vary.

0: sedí v autě.
1: Tak my si myslím, ptáme, já jsem si říkal, že tam seš, Jasmin se tě ptá, jaký tři věci nejlíš v autě? A ty, jak se tohle jmenuje? To, jo, to je volant vlastně. Domčo, poukaz v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení Citizen, to je tvoje, tak si to moc užij.
0: Děkuju moc krát, mějte se hezky.
1: Hezký den, čau, ahoj.
0: Ahoj.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Dan Barta. On my head na Hit Radio 740. Nechali byste dneska něco venku bez prodavače a věřili, že za to lidi zaplatí? Proč se na to ptáme? Protože v obci Bochovice na Třebíčsku funguje samoobslužný prodej už druhým rokem. Můžete si tady prosím vás koupit dýni, spočítáte si útratu a buď hodíte peníze do kasičky, anebo zaplatíte QR kódem. A místní farmář říká, že lidé jsou poctiví a to teda čumím.
1: To teda taky čumím, to mi vyprávěl teďka můj Kuba, který jde svatojakubskou pouť z Portugalska do Španělska, takže už byl jeden den úplně mrtvej a měl strašný hlad a najednou jak zázrakem prostě Fata Morgana se tam objevil takový malinkatej krámek někde na ulici prostě. A bylo to přesně v tomhletom principu, že ty si něco můžeš vzít a zaplatit, ale kolik chceš, že dobrovolný příspěvek. A Kuba je poctivka, ten si nabral, zaplatil, ale říkám si přesně v Čechách, jak tohle tady funguje.
0: Tam je důležitý říct, že ty se bavíš o Portugalsku, což je jako úplně jako jiný svět, jo?
1: No to jsem řekla.
0: Což je, no právě, to říkám, ale tak bavíme se tady o Čechách. Já bych teda spíš víc věřil tomu, že někdo ukradne tu kasu, než tu dýni, jo.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál.

0: Velký dík, Mironete, prostě správný klik.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
9: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
10: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, ABZAK Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na D1 na 181. kilometru směrem od Brna na Prahu leží v levém pruhu deska. Dejte tam pozor. No a na Hodonínsku na výjezdu z Veselí nad Moravou po silnici 3. třídy směrem na Kozojítky srazilo osobní auto zvěř, projedete jedním pruhem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Hit Rádia Måneskin 7:54.
1: Pánové, pokud máte manželku a zároveň taky profil na Seznamce, tak je možná právě teďka správný důvod začít panikařit, protože se mluví o veřejné databázi ženáčů. A princip samozřejmě jasný, jednoduchý, aby při seznamování bylo jasno, jestli je ten týpek opravdu nezadaný, anebo jestli má doma manželku, dvě děti a tvrdí, že jenom zůstává díl v práci. No,
0: no, já jsem v klidu a žádný takovýhle sítě nevedu, co Filip. Tinder, Badoo, že jo?
2: Budu muset.
0: Nebo Grindr teda.
2: Budu to muset smazat, no, po dnešku teda, ale já mám výhodu teda, že já nejsem ženatej, takže já v té databázi nebudu, i když jsem zadaný, chápu to dobře, takhle se z toho dá vykroutit.
1: Dá se z toho vykroutit, no. Ale brali byste takovou databázi? Za mě teda rozhodně, protože opravdu kolikrát, a to nenávidím na Instagramu, teďka ti někdo hodí nějaký kompliment, něco, ty si rozklikneš ten profil a tam prostě rodinka šťastná, no, jo, jasně. A píše ti šílenosti.
0: No tak asi by to ušetřilo spoustu zbytečných hodin na rande. A já bych to zavedl ale obou straně, jo.
1: No to
0: ne,
1: jo,
0: nejenom
1: no
0: jako
1: jasně,
0: u těch chlapům, to... že jo, abychom prostě nestráceli čas, když pak zjistí, že ten člověk je prostě úplný týdýt, jo. Že to nebylo ono. Co vy? Zavedli byste to? Je to tak půl na půl, jak tak sleduju mezi váma.
1: Někdo teďka odhlašuje profily už.
0: Přesně říkají, oh, odhalili nás. Nico Santos, Rooftop, další muzika do 8, pak Filip přidá další zprávy. A samozřejmě i po 8 nabídneme třeba Bruno Marsi nebo Lipo a Krištof. Hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt v okolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt, hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt v okolo Príglu. Dobrovolníci na Vokolo Príglu, pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
5: On air, online i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásnou středu, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Platy policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby vzrostou v příštích letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Zopakoval to pojednání s odboráři ministr vnitra Lubomír Metnar. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s čímž však odbory nesouhlasí. Novinářů ministr řekl, že situace se už velmi pravděpodobně nezmění. Extrémní počasí letos způsobilo českým pěstitelům zeleniny škody za téměř 700 milionů korun. Do poloviny září bylo poškozeno zhruba 11% osevní plochy. Pole na jaře zasáhly mrazy, v létě pak krupobytí, přívalové srážky a především sucho s vysokými teplotami. Produkce zeleniny by podle pěstitelů mohla letos klesnout přibližně o 30%. Škody jsou zatím předběžné, protože sklizeň potrvá až do října či listopadu. A pojďme také na let. Nový ročník NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Úspěšně odstartoval sezonu také Montreal, který s Jakubem Dobešem v brance vyhrál v Torontu 3-2. Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na prsou za sebou má David Pastrňák, jehož Boston porazil 3-0 New York Rangers. O první české body v sezóně se postaral také obránce Filip Hronek, který dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 prodloužení nad Edmontem. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Nová kavárna láká od včerejška návštěvníky na Rulerově nábřeží podél Svratky v Brně. Podnik s názvem Náplavka Café bude otevřený celoročně a nabídne snídaně, obědy i večerní posezení nad řekou. Kavárna má dvě podlaží. V horním patře na úrovni ulice Poříčí je prostor s kapacitou 60 hostů a s terasou a ve spodním patře na úrovni náplavky se nachází bar s výčepem. V Brně a na jihu Moravy pokračují slunečné dny s teplotami až na 24. Z Brna Jitka Valášková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Hezkou středu, lidi.
8: Krásný poslední zářijový den.
12: Snídaně šampionů.
11: Já jsem myslel, že si říct krásný pondělí.
8: Ne, ježiš, ještě toho trochu.
11: Že jsme zase zpátky. Já jsem rád, že už je středa, že už je páteček. Tak krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil a za chvíli taky jedna zásadní věc, kterou musíme probrat, a to je Izolepa. Vydržte na to.
5: Hit Radio City Brno.
13: Jednou jsem slíbil, že si tě bému, Bůh je mi svědkem, já nikdy nezapomenu.
14: Když
10: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih.

0: Jednou jsem slíbil Lipo, Krištof, Hit Radio 806. Dobrý ráno, šampioni. Existuje jedna věc, která za mě drží tuhle planetu pohromadě víc než gravitace a určitě ji máte doma i vy, a to je lepící páska. Jenom nějaký info, zajímavý, vynalezli ji za druhý světový války pro armádu k utěsnění beden s municí a třeba astronauti na misi Apollo 17 používali k opravě blatníku svého měsíčního vozidla, jo? Takhle, pojďme si říct, že páska je naprosto jiná liga. Máte s páskou nebo s gafou nějaký zkušenosti, vy dva tady?
1: My všechno gafujeme, jako přítel tak ten natáčí, takže na natáčení jede gafa jako non-stop, doma taky, a koukám se, že tamhle máme okno zalepený.
0: To je pravda, protože tam je cedulka, okno neotvíre, někdo ho otvíral, tak to tam někdo jako dal pasivně, agresivně najevo, jakože tohle ne. Tohle ne, co ty, Fílo, něco?
2: Já taky používám, já mám teď urvaný takový ten plastový kryt pod motorem, jsem najel na, k vysokému obrubníku a byl jsem se zeptat teda i v nejmenované značce v servisu a tam mi řekli, no pane Lejčko,

0: 32 tisíci z prací a říkám, za ten plastový kryt, tak jsem si lehnul pod auto, vzal jsem gafu, zalepil jsem si to, sice to musím každý 3 týdny opakovat, ale ušetřil jsem 32 tisíc, majstrštyk.
1: Já mám příběh, mi takhle gafa jednou zachránila záda, to jsi mi připomněl, jo, je to asi 2-3 roky zpátky, se mi urval u levýho předního kola podběh, ten kus plastu, víme.
0: Jasně.
1: To, já jsem si to nechal opravit v servisu, dobrý, vyjedu ze servisu a pamatuju si to, jako by to bylo včera, jo, jedu po dálnici směr Ústí a třeba po 15 minutách se zase spod auta začal ozývat ten stejný bouchavý zvuk, jako když to prasklo poprvé. Já říkám, to je opravený, teďka to není možný. No. Takže jsem sjel z dálnice, zastavil jsem na takovém tom výklinku, pamatuju si, že tam byla tráva, ležel jsem v trávě a měl jsem gafu právě sebou. A člověče, no, on by prasknul ten druhej.
0: Ježiši.
1: Ten druhý podběh, jo. Takže já jsem vytáhl tu gafu a teďka tam ležím v té trávě a víte, co se děje, když sjíždíte, tak když lidi potřebují sjet z dálnice a potřebují třeba na záchod. No, tak si říkám, hej, prostě stalo, to smrdí strašně.
2: Yeah.
1: No, tak jsem tam ležel, jo, samozřejmě. Takže teďka tam lepím tam tou gafou ten plast a říkám si, ty vole, tady je normálně někde skrytá kamera a lidi, někdo zkouší, co vydržím, jo. Takže fakt já jsem nevěřil, takže měl jsem 2 nový podběhy. To byl ten závěr toho příběhu, jako jo.
0: Děkujeme.
1: No, jako, hele, já jsem, takhle, teď se tomu směju, ale v tu chvíli jsem si říkal, že to je fakt jako blbej for.
2: Jako hnusno. No, tak určitě i naši posluchači mají nějaký zážitky, ať už s izolepou nebo s gafou. Opravdu je to věc, která pomůže v každý rodině, já si myslím.
1: Kdy vám gafa nebo izolepa zachránila krk, doslova? Doslova. Chceme vědět vaše příběhy, napište nám to SMS-kou nebo přes WhatsApp na 777937777 nebo nám to na WhatsApp nahrajte jako hlasovku. Budeme rádi a těšíme se na vaše příběhy. Teď hity Bruno Mars, Grenade, Hit Radio 809.

0: něco tanečnějšího na středeční ráno, 8:45, Rehab, Ina a DJ Seš. Rock My Body. Lepící páska, gafa, jak tomu říkáte, jak chcete, zachránila už nejeden lidský život. My jsme se tady před chvílí bavili o tom, že nás tři rozhodně v různých situacích, bizarních situacích, a ptali jsme se vás, v jaké situaci vás nenechala právě gafa, lepící páska.
1: Za mě zatím vede Tom, který napsal: elektrikářská izolepa mi srovnala přelámaný prsty na noze 2 roky zpět, když na mě spadlo železo o hmotnosti 100 kg přímo na nohu. Ty kráso.
0: Nečekali jsme tuhle zprávu. Další vzkaz od Petra. Hele, jestli existuje český MacGyver, tak je to tchýně, to zalepí lepící pásku úplně všechno a pak to tím to opraví.
1: Lucie píše: ahoj šampioni, můj tchán spravuje gafou úplně všechno. Nádobí v kuchyni, židle v jídelně, elektroniku i Lego. Když jsme u nich na návštěvě a děti dostanou nějakou hračku a vidím tu pásku, říkám: a děda opravoval.
0: Děda opravář. Taky posílá Sandra hlasovku.
2: Ahoj všem. Já nevím, jestli to byla gafa, ale každopádně, když jsme letěli s manželem na dovolenou letadlem, kterým letěl manžel poprvé a hrozně se bál, tak na boku u křídla bylo křídlo slepený takovou lesklou lepenkou. Vypadalo to fakt jako gafa. Upřímně jsem ho hrozně uklidňovala a zároveň jsem měla obě dvě sevřené půlky. Takže to je můj zážitek s gafou.
0: Taky tady je skvělá zpráva od Radka, jo. Ahoj, to jen posílám, když se bavíte o opravě auta lepící páskou, akorát stojím na semaforu u objížďky, přeju super den, Radek, jo. A tady na fotce o oktávka v kombiku, šedivá, že si připadáme, jak vždycky, když stojí v nákupáku v blbě, jak tě vyvolávají, ne? 5P0914, zbytek říct nemůžu, ale třeba jste se poznal, tak prosím vás, jestli teďka jedete v tomhle autě, tak víme o vás. A je tam nalepený logo Apple taky na tom autě, velký poznávací znamení. Takže, hele, gafa, ale jako drží mu to.
3: No tak dobrý.
0: Hele, zakafovaný celý zadní nárazník, ale funguje to. Takže my hrozně moc děkujeme za tenhle parádní vynález, který už spoustu nás, většinu z nás, nenechal ve štychu. Pojďme na hity, Ray Dalton, Blood Runner. 8:17, hezké ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidenční parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
11: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
12: No jasně, z MND to jde.
11: Zavolejte nám zdarma na 8.

0: 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.

0: hvězdy.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy. Na D2 mezi 57 a 650 kilometrem ve směru na Brno budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce na mostě. No a na příjezdu do Brna po dálnici D2 směrem od Bratislavy se vytvořila přerušovaná kolona od 4. kilometru po nájezd na D1.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Nice to meet you.
1: We can dance, all night.
0: Minutu po půl deváté, Miles Smith na Hit Radio a Fila má ranní update.
2: Ranní update.
0: Krásné ráno. Mezinárodní loterie Eurojackpot se losuje dvakrát týdně. A to v úterý a v pátek a účastní se i hráči z 19 evropských zemí. Majitele výherních sázenek se čas od času stávají také Češi. A já tady pro vás mám čísla, které nejčastěji padají. A to jejich rovnou 6, 20, 34, 35, 17 a 21. Skládání Rubikovy kostky má překvapivou novou vládkyni. Jde o teprve 6letou dívenku z čínského města Chengdu. V průběhu září hned dvakrát překonala ženský světový rekord v průměrném čase složení. Dokázala ho stlačit dokonce hluboko pod 4,5 sekundy.
3: Tak když to od jednoho roku vyrábí, že?
0: No a na závěr rakouská pekárna Martin Auer otevřela v newyorské čtvrti Soho svou první pobočku v USA. Hlavním lákadlem se stal žitný kváskový chléb, který se prodává za $60, tady v přepočtu 1283 korun. A představte si, vzali si to na paška influenceři, kteří dávali storíčka, příspěvky. No a několik týdnů po otevření tak je neustále vyprodaný tenhle chleba. Stojí se na něj fronty.
4: Málo se to o mě ví, ale měli jsme rodinný mlýn, dodávali jsme do pekáren žitnou mouku a to by byl biznis, teda jako 1200 za chlebíček, to tehdy jsme neměli.
3: Já si říkám, jestli poznáš jako chleba za 70 korun nebo za kolik, za 1300.
0: Prý si ho obhajujou dlouhou trvanlivost.
3: Já jsem tomu něco našel, oni ho totiž vozejí z Rakouska prej, až takhle daleko. Ne, opravdu.
0: Takže za benzín si
3: z Rakouska. A říkám si, proč jako čekáš na chleba z Rakouska, panebože, ty to musíš stvrdnout za tu cestu, ne? No, ale možná pro kachny v Central Parku dobrý. And people, open your heart. Tohle je srdcovka, to vás bude bavit. A další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12, 13, 5 a jednu vybíráte vy. Tak hezký ráno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

0: A my moc lajky, že posloucháte Hit Radio 8.39, hezký ránečko.
1: Jestli jste dneska ráno nestihli milování a rádi byste, tak jste možná prošvihli svůj ideální čas, nebo takhle, ono záleží.
0: Já si prču, jakože za 5:05 mám dělat tohle, jo. Tak to nevím.
1: No právě záleží, kolik vám je, uvidíme, jestli ty bys to měl takhle tak v tuhle hodinu nebo ne. Nechám tě a vás všechny typovat, jo. Dvacátníci, v jakou hodinu, nebo když to rozdělíte ráno, dopoledne, odpoledne, večer, kdy podle vás... Je to tak, můžeme dvacátníci prakticky kdykoliv.
0: Takže můžu hned a můžu dlouho.
1: Jasně, dobře. Ale nejvíc má vyhovovat odpoledne, jo. Mm-hmm. Co po třicítce, co je ideální čas?
0: No po třicítce podle mě to začíná to, když se jakoby jeden z toho páru ptá, jestli nechceš něco podniknout, tak ti odpoví, jo, spát. Tam to začíná.
1: No tak po třicítce se ten večer. Čas ideální posouvá, pozor, ne, nejlépe po osmé ráno, jo, tam je ráno, takže po třicítce máte být produktivní ráno.
0: To jsem v práci, to nemůžu.
1: Po čtyřicítce se už naopak doporučuje ten večer, jo, protože děti spí, myčka tam hotová, všechno v klidu. No a třeba sedmdesátníci, tak ty ideálně kolem osmý večer, že prej pak spí jak zabitý.
0: Někdy doslova. Mě by zajímalo, jestli teda, když už se bavíme, jestli milování ráno nebo večer, co? Já se ptám, jsou to nějaký moji ľudia? Milování večer. Jak to je u Esminu?
1: A chci si o tom povídat takhle veřejně.
0: Já jsem se tě zeptal, tak bys mohl odpovědět. Takže stačí mi říct ráno nebo večer.
1: Já jsem ten dvacátník, kdykoliv.
0: Já jakoby asi nemám co říct už to. Připravím si jako dinosaurus trošku. Tak Linkin Park, The Emptiness Machine, za malou chvíli taky Indila a klidně, jestli chcete, můžete nám napsat, jestli jste tým ráno nebo večer. Tak hezký ránko, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Té Radko, Guras a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus, když
6: se to má podařit. Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
8: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
9: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupen

0: Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
5: Hit Radio.

0: Charlie XCX, Boom Clap, 8.56, tohle je Hit Radium a tohle byl poslední song, středeční snídaně šampionů.
1: Musím říct, že jsme se dneska s váma hodně zasmáli, tak doufáme, že to platí opačně.
0: My se na vás budeme každopádně těšit v říjnu, to je zítra.
1: Ježíš, já se lekla.
0: A víte, jak to je s tím tankováním? Zítra budou nižší ceny pohonných hmot, takže dneska ještě jezdíme na rezervu. Kdyby tam byla nula, kdyby na vás svítilo hlavní oko s nulou, tak musíte to vydržet do zítřka. Ty ceny spadnou, o Ježíš Maria, o 2 koruny? O pane bože!
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Krásnou středu přejeme.
1: Děkujeme a v říjnu, pa.
0: Zítra v 6. Ahoj.
3: Jojo, je tady poslední zářijové dopoledne, tak doufám, že si ho i na vlnách Hit Radia City Brno budete krásně užívat. Ze všeho nejdříve vyrážíme na silnice, buďte opatrní ve Znojmě, v Bolcanově ulici. Tady se srazila 2 osobní auta, na místě máme policii a počítejte s možnými komplikacemi. Také v Brně ulice pod Kaštany na křižovatce se Šumavskou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou. Blokovaný, tady máme jednojízdní pruh, takže i tady velmi opatrně. Pokud byste projížděli v Černovické ulici v Brně, u mostu přes Svitavou, tady ve směru do centra narazilo osobní auto do svodidel, i tady máme omezení provozu. A pokud byste projížděli přes ulice Hlinky na křižovatce s Lipovou, tady také došlo ke střetu osobního auta s motorkou tentokrát a na místě máme aktuálně záchranné složky. Je toho nějak moc, tak buďte velmi opatrní, kdybyste měli jakékoliv postřehy ze své trasy, klidně nám dejte zprávu na náš WhatsApp, ať už hlasovou nebo klasickou 720 890 848. Moc děkujem.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Byla klubu za 24,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázíme-lesy-nové-generace.cz.
4: Rádia.cz Hit Radio City Brno.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Sněmovna včera podle očekávání nedokončila debatu před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat v něm bude ve středu od 9 hodin. 7-hodinovou debatu opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy. V Praze a Brně se o víkendu chystá nelegální sjezd upravených aut, toho se mohou zúčastnit až 1000 vozidel. Policie proto připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. K tomu více řekne mluvčí policejního prezídia Violeta Canosky.
10: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silniční.
9: Policie bude také hlídat hraniční přechody. Rumunský prezident Dan dnes navštíví Česko, přímého česká hlava státu Pavel i premiér Babiš. Budou jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. No a čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2.
3: I dneska máme v Brně počasí nějak podezřele hodné, co by na to? Aktuálně máme venku kolem 13 stupňů Celsia, ale přes den se dostaneme daleko výš, zhruba na 22 až 23. Čeká nás hodně sluníčka a déšť by se měl dát volno. A tohle platí pro celou jižní Moravu.
4: Hit Radio City Brno.
3: Krásnou středu, jsme přesně v půlce týdne a pátek začíná být už v dohlednu, teda aspoň u mě, tak nevím jak u vás. Žádnou panikou, máme přesně 3 hodiny muziky Brna a společně tu středu rozhodně přežijeme. To všechno je před náma. S vámi je Igor Doložal na Hit Radio City Brno. Tak krásný den, no a dneska by to šlo, co vy na to?

Tady je Hit Radio, si vybrno přejeme krásný den a jak už bývá zvykem i dneska dopolední vysílání začneme pozitivní zprávou, protože bacha, přátelé, už od zítra budeme mít v Brně novou autobusovou linku číslo 63. Ta spojí Novolíšeňskou s novou zástavou Podhády, slyšíte správně, která postupně vzniká a kde vznikají desítky až stovky nových bytů. A upřímně, MHD tady byla fakt potřeba, protože tahle část Brna je totiž od současných zastávek docela daleko, takže kdo tam bydlí, měl dosud na výběr buď auto, anebo každodenní kardio zdarma cestou na zastávku a podle vedení dopravního podniku je smyslem nové zastávky naučit lidi jezdit MHD hned od začátku, než si všichni takzvaně zvyknou na auto. No, znáte to, že? Nejdříve jedete autem do práce, pak z práce, potom autem na nákup, z nákupu, potom autem pro kafe, z kafe a nakonec hledáte parkovací místo před vlastním barákem a to je, panečku, kolikrát fakt o nervy. Takže pozor, od 1. října, zní to teda fakt strašidelně, ale to už je zítra, linka 63 směr Podhády a jestli se podaří naučit místní cestovat MHD, tak to poznáme jednoduše, až v autobuse uslyšíte, že dnes bohužel není místo na zaparkování.

0: Na Hit Radio City Brno trošku i seriálové muziky, možná pamatujete, ale trošku pomalejší verze, pravda, v originále. Pobřežní hlídka, Sunblock, I'll Be Ready. Tady u nás na Hit Radio City Brno. Mimochodem, Pobřežní hlídka po první sérii přerušila své vysílání, respektive byla přerušena, protože pak si pod křídla vzal tuhletu část David Hasselhoff, stal se spoluproducentem a seriál se nakonec vysílal více než ve 140 zemích. Samozřejmě nemůžu zapomenout na Pamelu Anderson alias CJ Parker, pravda, ta se stala jednou z nejznámějších tváří celé série a její červené plavky byly slavné sice už předtím, ale ona z nich udělala skoro uniformu 90. let, pravda. No a také ten legendární běh po pláži ve zpomaleném záběru. Jo, nádherná to podívaná. Každopádně já vás za chviličku na Hit Radio City Brno vezmu ne na pláž, když rád bych, ale možná na něco trošku jiného, opačného. Půjdeme hezky do lesa, možná najdete hřiby a taky něco zlatého.
1: Co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
12: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tolik Ed Sheeran, Shape of You, tady u nás v dopoledním vysílání Hit Radio City Brno. Pokud máte rádi podzimní procházky lesem, čerstvý vzduch a pocit, že tentokrát nejdete ven jenom proto, abyste měli co nejvíce kroků na svých chytrých hodinkách, tak jste také na správné adrese, protože i dneska můžete v brněnských lesích vyrazit na lov, a to přímo pokladu v rámci akce Zlatý podzim s lesy města Brna. Počasí je na to dneska, jak se dívám, úplně ideální, takže pokud máte volno, tak neváhejte a bacha, teď to hlavní, dnešní indicie, kam byste se kterým směrem do lesů města Brna byste se měli vypravit, jo? Takže, odkud teče do Brna pitná voda, které město se jmenuje podle stromu s bílou kůrou a proč je ten kříž švédský? Víte? Tak šup do lesa, protože dneska nejde jenom o procházku. Dneska jde o to, jestli se vrátíte domů s listím na botách, anebo se zlaťákem v ruce. Rozhodně veškeré podrobnosti najdete na www.lesymb.cz, také na sociálních sítích lesů města Brna, tak držím hodně palce a také doufám, že najdete všechny tři dnešní zlaťáčky.

0: Tak to byly Coldplay. Za 5 minut máme 9:45, ladíte Hit Radio City Brno v kalendáři středa 30. září. A pokud jste ještě neslyšeli z Brusu nový kousek od Sebastiana, jmenuje se Barcelona, tak samozřejmě tento kousek už za chviličku nabídneme. A pokud dovolíte, já bych tuhletu skladbu věnoval i mé ségře, která sice nežije v Barceloně, ale ve Španělsku, jo, ve Vigu. A právě dneska moje ségra Zuza slaví narozky, tak Zuzán, chtěl jsem říct, veliz na vytás, ale ještě nejsou ty Vánoce nebo Velikonoce, nebo co to máte, tak všechno nejlepší a hlavně zdraví.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus,
5: když se to má podařit.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penaltě.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Radio City Brno.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Tak já doufám, že i vám je do zpěvu, i za volantem ladíte Hit Radio City Brno. Přejeme šťastnou cestou, je tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí. Začínáme v Brně ve Revoluční ulice. Bourala tady dvě osobní auta, máme tam i omezení provozu zhruba až do 11:30. Pokud byste projížděli přes Duhovou a Renčovou v Brně, tady máme hlášenu také srážku dvou osobních aut. V Brně v ulici Hlinky křižovatka s Lipovou došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě máme stále záchranné složky. Provoz je tam částečně omezen, pokud byste projížděli místem, klidně dejte zprávu, jak to tam aktuálně vypadá. Také v Brně v ulici Podkaštany na křižovatce se Šumavskou došlo ke střetu osobního auta s dodávkou a máme tam stále hlášeno zdržení. Na Znojemsku v Beskově na místní komunikaci zasahují hasiči u nehody, i tady je omezení provozu zhruba ještě 15 minut. No a pokud byste projížděli třeba po D1 mezi 181. a 182. kilometrem ve směru od Prahy na Brno, tady máme hlášenou zase práci údržby. Přejeme šťastnou cestou, jakékoliv dopravní info volejte na náš, případně posílejte zprávu na náš WhatsApp 720 890 848. Šťastnou cestou.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
9: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš po jednání s předsedkyní italské vlády Giorgio Meloniovou vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030. Slibuje si od něj v příštích letech konkrétní projekty. Rozhovory se vedly i o energetice, obraném průmyslu, evropských záležitostech nebo migraci. Řidiči mezi Přerovem a Hulínem musí počítat s úplnou zavírkou silnice 1/55. Od včerejška je zavřený úsek od Lověšic po nájezd na dálnici D1, včetně nájezdů a sjezdů na exitu 272 Přerových. Co všechno práce zahrnou, řekne mluvčí města Lenka Chalupová.
10: Nutnost opravy potvrdil diagnostický průzkum, který na vozovce odhalil trhliny, korozi a rozsáhlé opotřebení. Práce proto nebudou zahrnovat jen položení nového asfaltového povrchu. Součástí zakázky bude rovněž vyčištění odvodnění a doplnění dopravního označení i části svodidel.
9: Uzavírka potrvá zhruba měsíc. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu za morálně závazné. Trump chce údajně ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI. No a k české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Nadery z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvuje první trénink. Do utkání Ligy národů proti Anglii, které v Edenu národní celek prohrál 0-2, ještě zasáhnout nemohl. Český tým o tom informoval na webu.
0: Aktuálně máme venku v Brně, Blansku i na Znojemsku v průměru 17 stupňů Celsia. Dneska to bude ale na teploměru ještě daleko veselější, protože rosničky slibují 22 až 23 stupňů Celsia a do toho celý den krásné pračky přát.
7: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno je s vámi stále i 3 minuty po desáté. Igor Doložal, přeju krásnou středu s datem 30.9. Tak si tu poslední zářivou šichtu užívejme i s Hit Radiem.

Posloucháte Hit Radio City Brno, toto byly Juanes, La Camisané ráno a teď zaměříme pozornost schválně, co je podle vás největším objevem lidstva. To je co? No, podle aktuálních informací lepící páska, protože ta je na světě už 85 let a podle původních informací vznikla za druhé světové války pro armádu, aby utěsňovala bedny s municí, ale od té doby rozhodně povýšila, protože astronauti z Apollo 17 dokonce opravovali blatník měsíčního vozítka. Jenom si to vemte, jo, lidstvo doletělo na měsíc a přesto tam pánové zjistili, že stejně potřebují lepící pásku. Mimochodem, existuje soutěž, ve které studenti vyrábí celé plesové šaty právě z lepící pásky. Tak to bych chtěl vidět. Dokonce vteřinové lepidlo je proti tomu úplný amatér, protože většinou u něho skončíte se slepinými prsty a ta váza, kterou potřebujete slepit, je pořád rozbitá, pravda, ale páska to je jiná liga. Prasklý nárazník přelepíme. Uvolněná zásuvka, vrazíme tam pásku. Něco doma divně vrže, neřešíme proč, přelepíme. A teď ten zvuk, jo. To je úplná lahoda, že? Tak nevím, jak vy, ale já třeba odmutávání pásky mám rád. Dneska, pokud máte chuť se tak nějak uklidnit něčím, pokud potřebujete, tak zkuste si tak jako trošku

0: Na Hit Radio City Brno Tom Grennan, úžasná to věc. Za chviličku Kelly Clarkson, také kamarád. No a pokud byste měli dneska choutky na něco moc dobrého a zdarma, tak doporučím jedno jediné, mrkněte se na naše webovky www.hitradiocitybrno.cz, protože i dneska soutěžíme v soutěži Nevaříme, posloucháme o poukázku na pizzu a bacha, ne jednu, ale hned dvě. Takže www.hitradiocitybrno.cz, registrace a pak už jenom doufat, že vám zazvoní telefon a vy ho zvednete se slovy Nevaříme, posloucháme.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firma na zážitky
10: CZ.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nevaříme, posloucháme.
1: Pokud vám už pomaličku začíná kručet v břichu a říkáte si, že by bylo něco dobrého na zub vhodné, tak jste rozhodně teď ve hře, protože pokud jste se navíc registrovali do soutěže Nevaříme, posloucháme, a protože nám to také včera nevyšlo, tak dneska dublujeme a hrajeme o dvě pizzy do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Tak to půjdeme hezky zkusit.

0: nevaříme, posloucháme.
1: Ale tak to by to nějak mělo vypadat. Ahoj, ahoj, tady Igor, Hit Radio City Brno, čavec.
0: Ahoj, ahoj.
1: Ahoj, s kým pak mluvím?
0: František. František.
1: Franto, nazdárek, ahoj.
0: Ahoj.
1: Kde jsme tě nachytali?
0: V práci.
1: Máš toho moc?
0: Trošku jo, ale jde to.
1: Uber je středa. Jo, to je v pohodě. No, co?
0: Byl jsem na dovolený, takže dneska poprvý práci v tenhle týden.
1: Ach, tak to musí být teda opravdu hodně těžké, co?
0: Jde to. Ale doháním spoždění.
1: To chápu, no. Prosím tě, pracuješ jako co?
0: Jako projektový manažer.
1: Radši to dneska ty maily fakt jako nečti, jo?
0: už se stalo, bohužel.
1: Franto, co je ale hlavní, tak díky tomu, že se zregistroval do soutěže Nevaříme, posloucháme a že si na dovolené nezapomněl to správné heslo, tak tě můžu odměnit hned dvěmi poukázkami do pizzerie u Killingerů na obrovitánskou 40-centimetrovou pizzu a máš hned dvě. Koho vezmeš sebou?
0: Nejspíš někoho z rodiny.
1: A do Vranovic to máš daleko nebo v pohodě?
0: Vranovice, nevím přesně, kde jsou, ale jsem z Brna, takže předpokládám, že někde blízko.
1: Vranovice jsou kousíček od Brna, jo? Tam určitě trefíš. Samozřejmě přeju, ať chutná. Věřím, že budeš mít koho vzít, protože dvakrát poukázka do pizzery u Killingerů je tvoje.
0: Děkuju moc.
1: Franto, za málo, opatruj se a v práci to dneska moc nepřeháněj, zítra je taky den, jo?
0: Jasně.
1: Měj se hezky. Čau. Ahoj, čau.
2: Poctivá 40-centimetrová pizza na vlastním domácím těstě s rozvozem. Příjemné vnitřní i venkovní posezení s obsluhou. Přijďte si pochutnat do pizzerie u Killingerů ve Vranovicích. Více na pizza@killinger.cz.

0: minutu máme 10:45, tak doufám, že i vám to krásně usejpá. Za chviličku Mirai dorazí i All American Reject a nebo třeba i Taylor Swift. No a dneska máme i Mezinárodní den podcastů, takže pokud rádi posloucháte, mrkněte i na podcasty Hit Radio City Brno na www.hitradiocitybrno.cz, protože tady, když kliknete na podcasty, tak najdete všecko potřebné, co potřebujete vědět. A pokud byste chtěli třeba zaspomínat na nějakého hosta, který se tady vytočil u nás v Hit Radio City Brno, tak samozřejmě i tyto podcasty na našem webu najdete.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský v letech. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026 od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
3: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictví Spomyšl.cz.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
9: A právě tady vzniká Brno 1.
8: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
9: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
8: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
9: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
8: Více na www.brno1.cz.
9: Bydlení na plný plyn.
10: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
11: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když vidíš první padající list.

0: Ještě předtím, než se na Hit Radio City Brno vydáme opět na silnice, tak respektive na zprávy aktuální, tak jedeme na silnice na Brněnsku na průjezdu Rosicemi, na Brněnské ulici bourala dvě osobní auta, máme tam zdržení minimálně, ale přesto vás to tady může ještě půl hodinky tak nějak zaseknout. V Brně v Tuřanech v Revoluční ulici se srazila dvě osobní auta ve směru do centra, doprava zpomaluje. Pokud jedete na Brněnsku, tak v zastávce v ulici 1. má je bourala tři osobní auta a neprůjezdní máme jeden jízdní pruh, počítejte s omezením. Také v Brně v Revoluční bourala dvě osobní auta, i tady je omezení dopravy zhruba ještě 20 minut, no a pokud byste projížděli po D52, tak mezi 9. a 19. kilometrem ve směru od Brna na Pohořelice u Krajnice probíhá údržba povrchové kanalizace. Přeju šťastnou cestu, jakékoliv dopravní info můžete i dneska posílat na náš WhatsApp 720 890 848. Moc děkujem.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivují kefír v Byla klubu za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
3: No jasně, z MND to jde.
2: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
4: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt, hlavní partneři Teplárny Brno, Auto Pokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Prýglu. Dobrovolníci na Vokolo Prýglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
6: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Ceny paliv jsou blízko rekordních hodnot. Plzeň testuje chytrou technologii, která má hasičům urychlit cestu k zásahům. Systém dokáže předem upravit semafory na jejich trase a zároveň upozornit řidiče, že se blíží hasičské auto. Více řekne mluvčí města Eva Barborková.
7: Pilotní provoz začíná na 10 křižovatkách na Lochotíně. Ta technologie se zatím testuje pouze v Plzni. Pokud se osvědčí, mohla by se rozšířit i do dalších měst a také na další složky integrovaného záchranného systému.
6: Pro pilotní projekt jsou hasiči nejvhodnější, protože vyjíždějí méně často než ostatní složky, ale jejich technické nároky jsou vyšší. Zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států získala společnost Boeing. V noci na dnešek to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Kontrakt má hodnotu 20 miliard dolarů. No a vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže.
0: V Brně máme skoro 17,5 stupně Celsia, což je nádherná to hodnota. Vypadá to, že se nám vrátilo babí léto, protože dnešní maximálka může být dokonce na 23. Zítra má být velmi podobně jako dneska. A v noci teploty padnou na 10 a maximálně přes den vyšplhají na 23. No a pozítří má být sice polojasno, ale také velmi příjemné teploty kolem 22 stupňů Celsia. Tak v tomto týdnu by to si myslím, že šlo. Na Hit Radio City Brno vám stále krásné středeční dopoledne přeje Igor Doložal. Máme 3 minuty po 11. Na další muzikou je tady Nia, za chviličku Kato a Jon a možná vsadíme i na profesora Greena. Tak ať se vám hezky poslouchá a pracuje.

Na Hit Radio City Brno úžasná věc, Profesor Green a také Emily Sande. No a možná u těch školních časů chviličku ještě zůstaneme, protože většina teenagerů trápí akné. No, někteří bohužel s tím samozřejmě mají tak nějak trable i v pozdějším věku, protože ještě dlouho potom, co už dávno nechodíte do školy, tak přece jenom něco na tvářice vám asi zůstalo. No ale dobrá zpráva, vědci z Brna teď vyvinuli speciální mikrovlákna, které vznikají podobným principem jako cukrová vata. Jen místo cukru tu pracuje materiál s oxidem zjenečnatým, který v laboratorních testech dokázal omezit bakterie spojené se vznikem akné. To je co, panečku? Do budoucna by z toho mohly být třeba pleťové masky nebo náplasti, takže možná jednou nebude řešením pupínků, pět vrstev make-upu, pasta na zuby, si asi pamatujete taky, anebo modlitba před zrcadlem, ale prostě brněnská věda. Ale ne, aby vás, prosím vás, napadlo někoho, jo, si dávat na obličej cukrovou vatu. A co se mi ale líbí, tak to je to, že když už se má něco na objevit nebo na obličeji objevit, tak je to ideálně co? No samozřejmě úsměv jak Brno.

0: tolik. Gym Class Heroes, vždycky mě pobaví to je. A na konci za chviličku nás čeká takový malý hudební dívčí souboj, i když dívčí, oni to jsou krásné dámy a myslím, že každé pánské oko by potěšil pohled na Shakiru i na Jennifer Lopez na jednom pódiu. Tak za chviličku si je můžete dát hezky po sobě. Dáme si jedno Zotropolis a také jednu vzpomínku na první polovinu, tuším, milénia, kdy Jennifer Lopez, nebo start milénia, bodovala jednou velkou hitovkou Let's Get Loud, tak za chvilku vám to naservírujem a pak už mrkneme na akce, které nás o víkendu čekají. A napovím, pokud máte rádi vínečko, no tak to byste v Brně neměli chybět na jednom místě.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
2: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme. Bauhaus,
3: když se to má podařit.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidenční parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
10: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
12: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
15: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby. A chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic. Ale něco se tam najde.
16: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože to by nás vlastně ani ve snu nenapadlo.
15: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
16: Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
15: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
14: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
14: Hit Radio.
18: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed, and we're turning the floor into

Tak doufám, že i vás hezky rozvonila Jennifer Lopez tady u nás na Hit Radio City Brno. Je tady středeční už jenom necelá půl hodinka z 30. zářivého dne, to znamená další víkend ťuká na vrátka, a pokud ještě nevíte, co o víkendu v Brně, tak mám tady pro vás tři tipy. Každý je pravda z jiného soudku, ale rozhodně se to vyplatí, takže začínáme vínem, jak jsem sliboval. Na náměstí Svobody pokračuje vinobraní, a to až do soboty 3. října. Hudba, atmoška a samozřejmě vínko, takže ideální akce pro všechny, kteří tvrdí, že jdou jen na jednu skleničku a pak třeba o 10:30 v noci vysvětlují úplně cizím lidem, že Veltlín je nejlepší životní rozhodnutí, pravda. V sobotu můžete změnit disciplínu a vyrazit do Maloměřic na mezinárodní výstavu nožů. Budou tam nože kuchyňské, lovecké, zavírací meče, dýky i historické repliky a také ukázky filipínské sebeobrany. Takže jestli doma pořád krájíte rajče tupým nožem, tady pochopíte, že problém možná není v rajčeti. No a v neděli trošku zjemníme. Den zvířat s Krišpínem v Koč Café Schrödinger tady u nás v Brně čeká vás dobročičí second hand, benefiční obraz, také kočičí pohádka a hlavně pomoc opuštěným kočkám. Výtěžek totiž putuje kočičímu spolku Krišpín. Takže víkend je, myslím, že naprosto jasný. V pátek víno, v sobotu nože a v neděli kočky.

0: na Hitradio City Brno Lost Frequencies. Už za chvilku se na nás ujmou dnešní srdcovky a musím říct, že panečku, budeme mít opět nádherné vzpomínání. Každopádně, když se mrkneme na to, co jsme dneska v rámci dopoledního vysílání Hitradio City Brno stihli, tak to je to, že třeba od zítra jezdí v Brně nový bus číslo 63 a myslím si, že zpříjemní život mnohým, kteří bydlí v okrajových částech samozřejmě Brna, protože když zítra budete stát na zastávce, tak pozor, jo, spojí Novolíšeňskou s novou zástavou pod Hády autobusová linka číslo 63, takže zítra budete mít o vrásku míň, samozřejmě. Každopádně zjistili jsme také, jak důležitá je takzvaná lepící páska, která slaví 85. narozky. No a také to, že brněnští věci jsou fakt bedny, protože vymysleli něco proti akné. Samozřejmě ze srdcovek dneska pro vás mám jeden tip, jo? Moje moc oblíbená kapela Alphaville, jejich Jerusalem, už za chviličku v srdcovkách a nebudou jediní.
1: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z lievito madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z lievito madre už prošly stovky lidí.

0: bistrouvlka.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
10: Hledal jsem tě roky. Potřeboval jsem tě, když jsem psal dopisy. Potřeboval jsem tě, když jsem seděl na oné místnosti. Ty jsi mi dal papír. Dal jsi mi svíčky pro naše večery. A dokonce si vypral mé prádlo, když jsem se umazal od inkoustu.
11: Karle, prosím tě, přestaň mluvit s tím monitorem. Je to jen e-shop.
10: To není jen e-shop, miláčku. Je to AZ Papír. Mají tam fakt úplně všechno. Od A do Z.
12: AZ Papír. Klikni, objednej, miluj. azpapír.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City Brno se nám blíží středeční pravé poledne, také čas oběda, takže aby vám nezaskočilo, tak dneska se rozloučíme společně s hudebním návratem do 80. let. Nevím jak vy, ale já jsem si poměrně nedávno pustil film Cinderella, moderní popelka, chcete-li, ve které zazněla i tahle ta nádherná věc. Bonnie Bianco, Pierre Coso a Stay. Tak zůstaňte s Hit Radiem, Igor Doložal se loučí, přeju krásný den.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Na Hit Radio City Brno míříme ještě na silnice, buďte opatrní v Brně Tuřanech, v Revoluční ulici, tady se nám srazila dvě osobní auta, doprava ve směru do centra zpomaluje a zdržení tady může být ještě aktuální. Klidně nám dejte zprávu, jak to aktuálně na místě vypadá, 728 790 848, to je náš WhatsApp. Děkujeme a šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, vousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr i brds.cz.
7: Klikni! Mironet, nová dvojka až oproku přináší
8: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
7: Když mobily?
8: Tak Mironet,
7: klikni dvakrát!

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Sněmovna druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Svá vystoupení mají za sebou od rána další členové vlády Babišova kabinetu a zástupci koalice. Do řádné diskuze je přihlášeno 5 poslanců. Vláda obnovuje regulaci cen pohonných hmot. Ministerstvo financí každý pracovní den, včetně dneška, vyhlásí maximální ceny benzínu a nafty pro následující den. Co mohou řidiči očekávat, nastíní ekonom Lukáš Kovanda.
3: Nějakého zásadního zlevnění, že by se měli řidiči dočkat, to určitě ne. Bude tedy záležet na vývoji v Perském zálivu stále. Budou se pouze tlumit, řekněme, určité extrémní cenové šoky, ale to je všechno.
2: Regulace potrvá zatím do konce října. Do Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy, kde je epidemie salmonelózy, dorazilo dnes zhruba 60% žáků druhého stupně. Zdravých je 35 ze 60 učitelů. Veškerý personál školní kuchyně je nemocný. Na prvním stupni je situace podle ředitele víceméně normální. Počet nemocných se zvýšil v těchto dnech na 393. Městská část chystá právní pomoc pro rodiče, kteří budou žádat o odškodnění. Teď ještě pohled k nám.
4: Která místa je potřeba zlepšit, mohou teď v anketě říct obyvatelé Brna a dalších 180 obcí. Anketa mapuje, kde tráví volný čas, kde by chtěli bydlet, nebo která místa je potřeba lépe chránit před dopady klimatické změny. Výsledkem bude pocitová mapa. Anketa je online a vyplňovat ji můžeme až do 31. března příštího roku.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
5: I dneska je na nás v Brně počasí moc hodné, aktuálně měříme skoro 18 stupňů Celsia a maximální hodnoty dneska 22 až 23 stupňů, hodně sluníčka a déšť.

0: Je to přesně 24 hodin, co jsme se slyšeli na začátku srdcovek. Utíká to jí jako blázen, doufám, že se dneska máte dobře. 12 hodin, 3 minuty, před námi 5 legendárních hitů, nejen z 90. let. Mám tady dokonce i další jednu, řekněme, ještě starší hudební perličku. Archaickou hodně a taky něco ze začátku. Na úvod, tak tady mám pro vás srdcovku, která vás vrátí do 90. stejně rychle, jako mýdlo zavěšené v síťce u umyvadla. Pamatujete si to? Ze školy, z práce, jak tam takhle to mýdlo visí v té plastové síťce. A vlastně doteď nevím, jestli to bylo hygienický nebo ne, ale byl to hrozný úlet. Tak tady to máte. 90 na Hit Radio. 18.
1: Hit Radio City Brno.

0: 18 rok 1999.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Lucka píše na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ahoj Jiříku, na tom jídlo v síťce jsem úplně zapomněla. Děkuju za srdcovky a za to, že vždycky vytáhneš něco, co nás vrací zpátky do naší puberty a do našeho dětství. Tak otevřel jsem tady otázku, jestli to mýdlo v té síťce, jestli bylo hygienické anebo ne. To je samozřejmě jako otázka, jo. Druhá věc je ta, že kdyby nám asi tenkrát někdo řekl, že jednou bude automaticky dávkovač, kam jenom takhle dáte ruku a teď vám vyjede mýdlo samo, tak to by si člověk říkal, jo, ale tak to je úplný sci-fi, to už tady budou lítat auta, budou jezdit auta sami a kdo ví co všechno. No a ono je to nakonec přesně to sci-fi, ve kterém žijeme. Tak dneska trošičku zase zavzpomínáme na dobu, kdy jsme si mysleli, že rok 2026 opravdu bude jenom sci-fi a teď ho žijeme. Půjdeme do 80. let. Jako další srdcovku tady pro vás mám song, který vlastně vyšel na podzim. Roku 1982 vyšel 19. listopadu a je to krásná věc. Ultravox a jejich hymn. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 2.

0: Máte teď slzu v oku? Nedivím se.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Nebyl to samozřejmě ten originál, který my si pamatujeme z 90. let z filmu Duch. Patrick Swayze, bože, nemůžu o tom vůbec mluvit. To je prostě tak náročný film. Tohle a Město andělů, jo? A potom taky Nekonečný příběh, scéna, kůň, bažiny a tak. Tak tohle mě vždycky strašně jako dostává. Teď mi tady taky už chodí zprávy na WhatsApp Vitrády a 777-937-777. Ahoj Jirko, prostě co mi to děláš? Tohle mě strašně dostává, ale to je taky hezky. Greg Gates, lepší než originál. A ten klip je naprosto fantastický. Zdraví Zuzka. No, to je otázkou, jestli je to lepší než originál. Gareth Gates, teď jste to slyšeli, jak zní originál? To si možná můžeme dát takhle ještě v rychlosti, dokud to máte teďko v hlavě. Tak tohle je originál. Čekej, takhle to ještě musím pustit ven. A jeho cover verzi Greta Gatese z roku 2002 jste slyšeli před chviličkou. Tak co vás baví víc? To by mě taky zajímalo. Klidně mi můžete poslat ještě zprávu na 777-937-777, jestli originál nebo cover. To nechám srdcovku. Army of Lovers. A dál budeme vzpomínat na další perly z 90. let. Mimochodem to mídlo v tisíčce. Tak zatímco vy píšete všechny zprávy, tak to vypadá, že to opravdu velmi, velmi hygienický nebylo. Mídlo v síťce z 90. Nádhera. Tady mám dokonce hele, mně to v tisíce přišlo vždycky strašně nechutný. Rozumím. Army of Lovers, Crucified, další srdcovka právě teď na Hit Rádiu.

0: Hity na Hit Radio, poslední srdcovka. 12.25.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Dneska to teda uteklo neuvěřitelně. Ještě si tady na WhatsAppu Hit Radio 777-937-777 tak spolu jako píšeme o tom, jestli originál Duch, jo, anebo Gareth Gates a začátek milénia a ta jeho cover verze. Je to teda 50 na 50. Je to 50 na 50 a je to vlastně jako hezký. Jak občas ten cover nakonec jako vyjde třeba líp než ten originál. A často to tak je i u velmi, velmi známých kapel, jako například třeba i u Guns N' Roses, že jo. Tam občas taky některé ty covery jsou lepší než originál, ale takhle bychom mohli pokračovat vlastně do nekonečna, protože ve výsledku snad není žádná velká kapela, která by minimálně jeden cover neudělala. A spousta kapel vystřelilo právě díky těm velmi povedeným cover verzím. Možná, že si jednou uděláme srdcovky jenom čistě na covery. Je to taky takový hezký nápad. Proč ne? Máte vy rádi klidně nějaký cover? Napište mi 777-937-777 a nejlepší čas je právě teď, protože za chviličku je srdcovka na vaše přání. Těším se moc. Tady na Hit Radio.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: Jé, Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
6: Ty v Bauhausu nevedeme.
5: A Auschus našel byste?
6: To vás zklamu, bohužel.
5: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
6: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
7: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží. Bauhaus, když
8: se to má podařit. Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když lesy hrají všemi barvami. A města zase ozáří raní a večerní světla. Tam všude ti zlepšíme nálady. Jsme tvoje Hitrádio.

0: Takhle zní sedmdesátky v novém hávu, v moderním hávu 21. století. Je 12 hodin 35 minut, s váma Jirka Pelnář, posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A díky za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hitrádia 777-937-777. Jsem rád, že vás dneska baví to, že jsem brnknul na trošku, řekněme, životem zkušenější notu, jo? Na starší hity. Někdy je to potřeba. A zrovna dneska nám to takhle krásně vyšlo a když už jsem teda u těch komplimentů, tak jeden tady musím přečíst, to mě baví hodně. Čau, jako dneska mě bavíš, protože tohle byly fakt hezký starý pecky. Mám tedy nápad na pokračování. Sice to nebude cover verze, ale Sash Ecuador, nebo DJ Sash Ecuador, to mě vždycky úplně odrovná. Je to ideální do auta. To se jede jedna báseň. Fakt mě srdcovky baví, je to úplná topovka. Tak děkuju. Díky, to jsem normálně vytisknul, dám si to doma k nočnímu stolku, vylepím si to na zeď. To chci, to je boží. No a když teda Ekvádor, tak tohle je rok 1997, tak pokud jste ročním narození, třeba 84, tohle je vaše puberta, pojďte si to užít. Venku baví léto, svítí sluníčko, pokud jste v autě, bokinka dolů, volume nahoru.

0: srdcovkách na Hit Rádiu Miley Cyrus a hit, který teď momentálně válcuje, a je to vlastně jako víceméně novinka, tak válcuje opravdu jako všechno. A nejenom tenhle hit, ale kompletně celé album. Miley Cyrus má první jedničku v albovém žebříčku po víc než 10 letech. Album Buzz Persuades debutovalo na prvním místě hitparády Billboard a je to její první místo od Bangers z roku 2013. To je prostě jako masakr. To je masakr. V popovém čase je to zhruba 300 let. Jo. 5 milionů nových trendů na TikToku, jo. V jejím životě tak vlastně jako se stihlo úplně jako všechno. Svatba, rozvod, změna image, přežila vlastní éru rebelky a teď sklízí ovoce jako řekněme etablovaná ikona. Takže krásný, tak Miley Cyrus se vrací zpátky na vrchol, my to samozřejmě přejeme a možná, že tohle je budoucí srdcovka, kterou budete i vychtít na vaše přání. Srdcovky na přání, tak ty budou zase zítra, opět ve 12 hodin tady na Hit Rádiu. Do 13. ještě Nelly Furtado, taky Eva Farna a Miraj, zítem vzpomeneš si a v jednu nejnovější zprávy na Hit Rádiu.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: S mým hlasem mi pomohla AI.
6: Mňau!
5: Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
7: Hit Radio. Hit Radio.
8: You, but you're so hot there.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: závěru dnešní polední hodiny, ještě takhle k obědu, Nelly Furtado, je 12.58, Lucie má pro nás připravené nejnovější zprávy, nejen od nás, ale samozřejmě i ze světa, ještě předtím aktuální doprava, ta bude od nás.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Martina Ševčíka mezi křižovatkami ulic Příkalova a Točná probíhají stavební práce a komunikace je uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Hey, I'm Dua Lipa.
9: Hi, I'm Lenny Kravitz.
10: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: On air,
11: online
2: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné si vzít platnou občanku nebo pas, čím se voliči ještě mohou prokázat, doplní mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
13: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
12: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici budou ale také ve volební místnosti. Chorvatský znalec prozkoumal plachetnici, která se v červnu potopila po srážce s katamaránem v průlivu Splitska Vrata. Zahynuli tehdy 4 Češi. Plavidlo bylo z moře vytaženo koncem minulého týdne. Posudek by měl být zásadní pro objasnění všech okolností případu. Plachetnice je klíčovým důkazem. Tenista Jirka Lehečka dnešní zápas prvního turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Bergsovi získal první set 6-3. Duel byl poté kvůli dešti přerušen a nakonec odložen na čtvrtek. Vítěz narazí buď na nasazenou pětku Američana Nakashimu nebo Francouze Iberta. Teď ještě pohled k nám.
1: V Brně před komunálními volbami probíhá boj o pravicové voliče. Ti váhající si podle průzkumu vyberou mezi spojením ODS a TOP 09, vedeným Kamilou Zlatuškovou a lidovci s hnutím Stane s Václavem Trojanem. Podle expertů by mohla rozhodnout potenciální spolupráce s hnutím ANO, kterou vyloučila jen ODS s TOPkou.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy pokračují slunečné dny s teplotami až na 24. Podobně to bude vypadat také zítra.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Dnešní úterý je středa? Středa, ono to hrozně, jak bylo to pondělí volno, tak já mám prostě pořád úterý. Zaplať pámuch, je středa, posloucháte Hit Radio, máme čas po obědě a schválně, slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili úplně brutální katastrofu? Je to neuvěřitelný příběh, řekneme se ho za chvilku, do té doby Ed Sheeran, Linkin Park nebo Kesha, tady na Hit Radio.
2: Hit Radio City Brno.
8: going and feeling like P. Diddy.
11: Hey, what up, girl?
8: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
11: Let's
8: before
11: go.
8: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack.

0: Ed Sheeran na středeční odpoledne, 13 hodin 12 minut, posloucháte Hit Radio. Slyšeli jste o tom, jak lidi v letadle z Dubaje zachránili pilota a odvrátili tu šílenou katastrofu, jo? Takhle, jestli vás štve, že jste letos neletěli nikam na dovolenou, tak upřímně jsou chvíle, kdy si člověk řekne, že je lepší, že sedí doma na zadku. Cestující v letadle z Dubaje museli během letu rozrazit dveře do pilotní kabiny. Když to udělali, tak viděli, jak jeden z pilotů sedí na tom druhým a bodá do něj nožem. Dokážete si to představit, jako, to je šílený obrázek. Takže se na něj vrhli, spacifikovali ho a nakonec i bezpečně přistáli. No a teď co se stalo? Přišlo se na to, že jeden z těch pilotů se rozhodl, že to plné letadlo s cestujícíma prostě pošle střemhlav k zemi. Hlavní pilot tomu chtěl zabránit a tak byl pobodán. Lidi, když do té kabiny vtrhli, tak tam vtrhli v době, kdy už letadlo letělo k zemi. To úplně, já jenom o tom mluvím a normálně mi špatí od žaludku. Tohle, když si představíte, sedět v tom letadle, si člověk prostě říká, to je konec. To je konec, co teď? No a teď, co byste dělali, kdyby najednou šlo letadlo k zemi a byste slyšeli křik z kabiny? Zůstali byste zamrzlí na sedačce? A nebo byste byli ti, co nasadí svůj život a snaží se vytrhnout a vykopnout ty dveře? No, odpovězte si sami pro sebe. Já tady končím tady tenhle cestovatelský příběh, to je strašný. Pojďme si dát jiný cestovatelský příběh, nějaký příjemnější. Třeba pojďme si povídat o tom, jaké to je, když někam jedete s Marcelou. Nebudeme si o tom povídat, pojďme si rovnou zaspívat.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večery. Pozim si rádiem. Zlepši si...

0: Lilywood, The Prick a Robin Schulz, posloucháte Hit Radio. Občas tady řešíme různé statistiky, tak jedna taková je docela zajímavá. Kolik dětí jste chtěli a kolik jich máte? Podle aktuální zprávy o rodině v Česku má třetina z nás méně potomků, než by si přálo. Třetina z nás méně potomků, než by si přálo. To je vlastně jako hezký a docela i uspokojivý, že nikdo neříká, že má víc dětí, než by chtělo. Tak dobrý, tak abyste doma nějakým způsobem zabavili, vemte je na procházku ven, je podzim, už padají kaštany, cestou domů pak kupte špejle, za naše dětství to byly normálně sirky, nevím, jestli teď se to ještě může, no a můžete začít vytvářet zvířátka, máte o zábavu postaráno na pár hodin určitě. Je 13 hodin 25 minut, my budeme mít taky o zábavu postaráno, a to s dalšími hity, který pro vás chystám. No Name, čím to je, taky Fergie, nebude chybět ani Rose a Bruno Mars s hitem APT, už za chviličku tady na Hit Rádiu.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl.kuchyně.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Prýglu.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Prosili jsme vás tady o rady pro moji budoucí švagrovou. Brácha jí požádal o ruku, řešíme doma teďka téma té svatby. A chtěla jsem vědět, co za vás byla na svatbě nějaká zbytečnost, nebo co jste naopak podcenili. A já vám chci předem říct, když se tak koukám na ty zprávy, díky za nic. Ale něco se tam najde.
2: Ne, já teda musím říct díky za ty vaše zprávy, protože obraz vlastně ani ve snu nenapadlo.
1: Petr, hlavně nepodcenit výběr nevěsty, protože pak je celá svatba zbytečná. Šťastně rozvedený Petr.
2: Štačína. Dobré ráno. Na mé svatbě byl zbytečný ženich. Bohužel jsem na to přišla až o pár let později. To píše Zuzka z Telče.
1: Romča, na mojí svatbě byla zbytečná moje nastávající tchýně.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. Just one night all we got. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not.

breaking my heart if you tear it apart. No, I

0: Ve 13 hodin a 630 minut. To je zajímavá hudba, co? To jste nečekali. Ale krásně se nám hodí, protože já tady mám moc hezký info do školního kabinetu, anebo vám rodičům, co jste aktivně zapojení do chodu třídy na základce, ale i ve školce. Můžete točit zařídit dětem super návštěvu plnou zábavy, ranní rozcvičky, her, taky soutěží, workshopu o zdravém jídle. No a samozřejmě děti dostanou i pořádnou svačinu, kterou jim přiveze Karol, Bob a Bobek. Je to akce Lidlu, který spojil síly právě s Bobem a Bobkem a taky Karol s projektu Karol a Kvído a rozjíždí pěveckou soutěž pro školy a školky z celé České republiky. Zapojit se může vlastně jako každý a je to hrozně jednoduchý. Jak na to? Stačí, když se natočíte s celou třídou, jak zpíváte, jo? Můžete, nebo když vy natočíte třídu, jak zpívá, samozřejmě vy jako rodiče nebo učitelé u toho být nemusíte. Můžou dát děti soutěžní písničku Jsme kuchaři, ale taky klidně můžou zaspívat jejich oblíbený song. A nebo si klidně vymyslet i vlastní hit. Je to jedno. Video a nebo audio pak do 31. října, to je důležitý datum, do 31. října poslat na e-mailovou adresu bobabobek@lidl.cz. No a to nejlepší, nakonec se vybere tedy celkem 14 výherců z celé České republiky, kam potom právě dorazí Bob, Bobek a taky Karol a sebou budou mít kompletně celý program, o kterém jsem mluvil před chviličkou. Bude to dopoledne, kdy bude výuka vypadat zatraceně jinak než obvykle. Tak držíme palce, podrobnosti najdete na webových stránkách Lidl.cz a znovu připomínám, že termín, do kdy máte poslat video anebo audio nahrávku, je do 31. října. Držíme palce.
1: Po děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na Lidl.cz/škola/volá.

0: Bruno Mars na Hit Rádiu ve 2:45. Koukám tady do kalendáře 30. září a hned si říkám, páni, tak doufám, že někdo vzbudil toho týpka z Green Day. Tady to máte písně, takhle si to přeje. Probuďte mě, když bude září končit, tak je na čase. Vstávat a cvičit. Dáme si Green Day, Wake Me Up When September Ends, už za chvíli tady na Hit Rádiu. Tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle do myčky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet.

0: zdarma na kbcz.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Každé město má místo, které udává tempo budoucnosti. V Brně je to Plynárenská.
5: A právě tady vzniká Brno 1.
4: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
5: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
4: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
5: Buďte u zrodu nové čtvrti Brno 1.
4: Více na www.brno1.cz.
5: Bydlení na plný plyn.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní na 90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Kdyby tahle balada byla člověkem, tak má na sobě podzimní svetr, sedí někde v koutku, čte si knížku a pije čaj. My ale máme venku pořád ještě babí léto. Venku je krásně. A jak to dál bude vypadat s babím létem, tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny odpoledne. No a po zprávách s Lucí, tak nás tady na Hitrádiu čeká středeční ruleta dvoj smyslu. Tak buďte s námi.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Havlnově ulici v úseku mezi Reneskou po Vojtovu probíhá rekonstrukce kanalizace. Komunikace je ještě dnes neprůjezdná. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vodochodský a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v Polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.
4: Slib jsme splnili a lesy obnovili. Přijďte se 3. října přesvědčit na Den lesů nové generace. Na 7 místech po celé republice vás čeká program pro celou rodinu. Více na webu sázíme lesy nové generace.cz. Vaše lesy České republiky.
5: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
2: On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování. Ukazují aktuální rozložení podpor jednotlivých uskupení. Otázkou je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, vysvětlí politolog Jan Kubáček.
10: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
9: Podle Jana Kubáčka mají dopad spíše na voliče ve velkých městech. Babí léto si užijeme i v dalších dnech, tedy na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou pozvolna snižovat. V říjnu se nejspíše nezlepší situace se suchem, ve výhledu zatím nejsou intenzivnější srážky. Naši fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18. hodiny Bulhary. Lvíčata by si v případě výhry už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistila účast v listopadové baráži. Teď pohled k nám.
1: Která místa je potřeba zlepšit, mohou teď v anketě říct obyvatelé Brna a dalších 180 obcí. Anketa mapuje, kde tráví volný čas, kde by chtěli bydlet, nebo která místa je potřeba lépe chránit před dopady klimatické změny. Výsledkem bude pocitová mapa. Anketa je online a vyplňovat ji můžeme až do 31. března příštího roku.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv. Přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Slunečné dny si stále užíváme v Brně a na jihu Moravy. Teploměr slibuje až 24. Podobné teploty nás čekají také zítra.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte středeční odpoledne na Hitrádiu a protože jsou 2 hodiny odpoledne, tak nás jako každou jinou středu ve 2 čeká naše ruleta dvojsmyslů. Opět popustíte uzdu vaší fantazii, vstoupíme společně na velmi tenký led, který občas pod námi v ruletě i křupe, no a zároveň zkusíme, co ta čeština ještě vydrží. Dáme jeden hit a pustíme se do toho. Začínáme hitem z roku 2000, to vás bude bavit. Shaggy Angel na Hitrádiu.

0: Kolik je nám teda v tom případě? No, radši nad tím nebudeme přemýšlet. Každopádně už nám je dost na to, aby jsme znali hranice naší fantazie a aby jsme vzali rozum do hrsti a věděli si, kdy si máme udělat srandu. A ta chvíle přichází na Hit Rádiu právě teď, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne, kdy se nám spouští naše ruleta dvojsmyslů. Čeština je nádherná, je to nádherný jazyk a opravdu si dokážeme v rámci dvojsmyslů dovolit extrémně hodně. Dneska, nevím, snad to nebude úplně složité téma. Nicméně, jenom v rychlosti zopakuju, cokoliv vás napadne, posílejte na 777-937-777, ať už je to zpráva nebo hlasovka. Meze se nekladou, jo? Tak já to roztočím.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A teď na začátku topné sezóny. Doma. To možná trošku složitý, ale myslím si, že jako něco najdeme. Tak Jana, když se člověk jde doma podívat na teploměr, tak co může zaznít v ložnici a teď na začátku topné sezony? Třeba ukáž kolik? 19? No to je málo. Nebo vem si ponožky, máš studený nohy? Nevím, nechám to na vás. 777-937-777. Jo, a Dominik píše jako první. Přilož tomu. Výborně. Tak to je Kláda. No, tak už nám to začíná, tak já jsem se bál. 777-937-777. Tak jo, tak já tady taky trošku přitopím pod kotlem. Martin Solovek a Drago.

Půlnoční hřích na Hit Rádiu ve čtvrt na tři. Pokračujeme v naší ruletě dvojsmyslu a to, co může zaznít v ložnici a zároveň na začátku topné sezóny. Posíláte zprávy na 777-937-777. Je tady toho hodně. Tak například Martina z Prahy píše: sakra, si samé žebro jako radiátor. Zajímavý. Renča, dokud to neodvzdušníš, nebude to fungovat. Ježiši Kriste. Bože, ahoj, Dáša, zdraví. Konečně to funguje. Výborně, super. To bude drahý, zase zdražily poplatky, Lukáš. Máš pěkný brikety. S pozdravem Tomáš. Tome, tady se mnou Lucie ve studiu. Co znamená, máš pěkný brikety? Dámy, jestli prosím vás někdo vám řekne, nějaký chlap, že máte pěkný brikety. Je to dobrý, je to velmi pozitivní. Je to super. To je kompliment jak blázen. V rádiu říkali, že už můžeme začít. Skvělý. Co je tady? Zuzka, je třeba protáhnout komín, Ježiši Kriste, no tak... Za chvilku vyberu nejlepší. Nejlepší ode mě dostane speciální edici Člověče nezlob se od Hit Rádia. Tak pište dál. 777 937 777.

0: Radio. Jdeme do finále dnešní středeční rolety dvojsmyslu, kdy říkáme věci, které můžou zaznít jak v ložnici, tak na začátku topné sezóny. Teda musím jako říct, že je to náročný s váma tady takhle na tom WhatsAppu Hit Rádia, když koukám, co všechno píšete. 90% reálně nemůžu říct do vysílání. Prostě nejde. To jako nejde, jo? Nejde to. Tohle mě třeba baví, to ještě jako můžu. Byla makačka to zprovoznit, ale už to jede. Super. Nebo kde schováváš tu štětku? Na kominíka, jasně, rozumím. Pak je to všechno ohledně jako protahování komínů a utírání si nudlí u nosu a tak dále, takže nejde to. Těžký, ale tohle je třeba hezký, milý a pokud tohle někdy jako řeknete v ložnici, tak pojďte vidět, jak to jako dopadlo, ale třeba Martina píše, že manžel říkal, že máme se sousedkou stejný svetr. Gratuluju. Ve třech vám bude větší teplo. Člověk se musí přitulit. Takže posílám edici Člověče nezlob se na dlouhé podzimní večery. Už víme kam. Gratuluju. Další roleta zase za týden ve středu.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Technologie naživo, biznis osobně, to je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna, robotická expozice, to nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026, od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagry, bards.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.

0: Mlíkař!
1: Hej, brácho, nadechni se. Vždyť to všechno mají na jednom e-shopu.
0: Fakt? I věci do školy?
2: Jasně. AZPapír.cz. Od psacích potřeb až po úklid.
3: AZPapír.cz. Ráj pro každého šíleného papírníka. AZPapír.cz.
4: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt vokolo Prýglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt, hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt vokolo Prýglu.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko, posloucháte Hit Radio, je 14 hodin 35 minut. Dívali jste se včera na fotbal, na český národní tým proti Anglii. Jo, co na to říkáte? Pokud jste byli na stadionu, tak děkuju za tu atmosféru, kterou jste tam vytvořili. Já jsem si to užil jako hlasatel opravdu hodně. Zároveň možná, že máte vlastně jako úplně stejný pocit, že vlastně i přesto, že jsme prohráli, tak konečně tady máme takové to, jakože nevadí prohrát, když prohrajete se ctí. Jako bylo to dobrý. Je to pořád lepší a lepší. Já mám vždycky růžový brýle nasazený, to ano, jako velký fanoušek, to o tom žádná. Ale na druhou stranu, teda musím opravdu objektivně říct, že některý ty kombinace, které tam kluci předváděli v tom druhém poločase, kdy se dostali od naší brány jenom na pár doteků před bránu Anglie, to bylo jako super, to bylo super, takže sám jsem zvědavej, jak tohle dál bude pokračovat a vlastně jak se kluci dál budou prezentovat, protože nás čeká další ještě dva zápasy, nebo čekají další dva zápasy, budeme hrát teď proti Španělsku, pak 6. října proti Anglii ve Wembley a je to vlastně poprvé, je to takový malý mini turnaj, kdy v rámci jednoho reprezentačního srazu se hrajou 4 zápasy během pouhých 11 dnů, je to strašný mazec, je to fakt jako, je to brutální, pro všechny je to úplně nový, ale nás to vlastně jako baví. Spousta zápasů během 2 týdnů, jako proč ne. Navíc, když kluci hrajou jako tým, tak se na to hezky kouká. Dneska ve 3 odpoledne vás taky čeká váš oblíbený tým, protože dorazí odpolední show Hit Radio. Máte se na co těšit.
2: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.

Konec pracovního dne se blíží, teda alespoň někomu. A ať už počítáte minuty do padla nebo trčíte v dopravní zácpě, zpříjemněte si čekání s námi. Brno žije, Hit Radio City Brno taky a naše odpolední show

0: chvíli začíná. Těší se Péťa Březinová.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio City Brno.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, další krásná podzimní balada tady u nás na Hit Radio. Podzim venku je, ale pořád ještě babí léto, to nám ještě chviličku i vydrží, tak věřím, že i dobrá nálada. Pokud se o vás pokouší nějaký splín, tak dál poslouchejte Hit Radio a doporučuji i od 15 hodin, protože od 15 hodin zase bude o zábavu postaráno. Dorazí naše odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra v pravé poledne, opět zítra srdcovky. Ty největší hity za posledních minimálně 30 let. Sám jsem zvědavý na výběr, který pro vás nachystám na zítřejší poledne. Ještě pořád si to nechávám otevřený, mám tam pár nápadů, ale nechávám tomu ještě prostor, nechávám to dýchat, nechávám to zrát, nechávám to jako víno, které se musí otevřít a nechat ho jenom tak chviličku ještě jak se to má říkat, jak se to říká správně, dýchat, ano, děkuju, díky za to, já to slyšel, až jsem, nechávám ho ještě dýchat, jo? Těším se moc, zítra ve 12 hodin tady na Hit Radio. Tak se smějte, přežijte dnešek.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
3: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidentní parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka na současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitradio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitradia. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné odpoledne z Hit Radio City Brno, zdraví Peťa Březinová. Jestli si říkáte, že mi tady opět někdo chybí, tak ano, chybí mi tady můj kolega Davča Máčela. Ten aktuálně dneska obšťastňuje někoho jinde a jinak, ale doufám, že vám postačím dneska ještě já. Podíváme se nejdřív na nejlepší dopravní servis Brna okolí. Koukám se na D1, 194. kilometr u Brna ve směru na Vyškov od Prahy. Tak tady máme bouračku osobního auta s kamionem, takže počítejte rozhodně s tvorbou kolon. A potom ještě Vyškovsko na příjezdu do Křenovic od Holubic. Tady je taky bouračka osobního auta a do mostu, takže projedete ale s omezením. No a ještě nemilá událost Brno Palackého třída na křižovatce s ulicí Boženy Němcové, tak tady srazila tramvaj chodce, takže i tady počítejte s omezením. A prosím vás opatrně, co jsem slyšela, tak nejhorší je, když máte sluchátka, jdete a vůbec si nevšímáte, takže neslyšíte ani crnkatou tramvaj, takže bez sluchátek. No a pokud máte něco důležitého na vaší trase, tak samozřejmě posílejte na náš WhatsApp, třeba hlasovku, nebo napište. A máme ho 720 890 848. Tak si nás uložte. Hit Radio City Brno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Radia.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mé maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
4: Ty v Bauhausu nevedeme.
3: A Auschus našel byste?
4: To vás zklamu, bohužel.
3: Tak aspoň křát nebo nějaký šmejdy.
4: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
5: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
1: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
0: 15 hodin, jsou tu další krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Předvolební průzkumy mohou být ukazují aktuální rozložení podpory jednotlivých uskupení. Otázkou ale je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, říká politolog Jan Kubáček.
8: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
0: Podle Kubáčka mají dopad spíše na voliče, kteří mají ke svým politikům dál. To znamená hlavně ve velkých městech. Na jedné z nejvytíženějších částí pražského okruhu u Třebonic začala velká přestavba. Silničáři zahájili přípravné práce na křižovatce, kde se potkávají dálnice D5 a pražský okruh. Do 13. října se bude jezdit dvěma pruhy v každém směru. Rychlost se ale dočasně sníží na 80 km v hodině. Rozsáhlá policejní razie dnes proběhla v sousedním Německu. Více než tisícovka policistů si posvítila na členy motorkářského klubu Hells Angels. Cílem je rozbít mezinárodní síť, která se zabývala praním špinavých peněz. Při kontrolách policie zajistila nejen hotovost, ale také majetek za více než 1 miliardu. No a teď jdeme na fotbal. Pražská Bohemka dnes bude hrát o postup do osmifinále domácího poháru. 12. celek prvoligové tabulky na zápas třetího kola odcestoval do Vsetína. Utkání na stadionu třetiligového celku se začne hrát už za půl hodiny. 23 stupňů, na to se tak strašně dobře kouká, vám řeknu. Je krásně slunečno, to nám vydrží až do západu sluníčka. Potom, když se podívám na noční teploty, tak se budou pohybovat okolo 14 stupňů. Joho, no a zítra dvojka na teploměru. Takže opět vás vybízím k tomu, abyste si dali nějakou grilovačku. Už vás jako neženu na koupák, protože není kam a na to nejsou stupně, ale babí léto létuje.
1: Hit Radio City Brno.
0: A krásné odpoledne Brno, je tady středa a odpolední show a myslím, že by se šiklo probrat téma ze života Brňáka a taky mě jako Brňačky, protože jsem natrefila na jeden zajímavý dopravní kiks, jo. Je to na Šumavské, jak je Šumavská Taur a řeknu vám to za chvilku. Mezitím můžete popřemýšlet, jaký dopravní kiks nebo na který jste natrefili vy tady v Brně. Mějte krásné odpoledne.

tu suite na Hitradio City Brno, máme 15 hodin 10 minut a já mám dneska jednu otázku hlavně pro brněnské řidiče. Protože jsem objevila místo, které podle mě dokonale prověří vaše reflexy, neboli můžu říct i hbité oko a nožku, jo? Víte, jak je Šumavská v Brně? Jak je křižovatka u Šumavské Tower, když jako jste přímo na té křižovatce, tak po pravé straně je vila, jo? Je tam obchodák. Tak strávili jste tam mládí stejně jako já? Protože tam je prosím pěkně zelená přesně 3 sekundy. Jako fakt, já jsem to počítala, to není zelená, to je nějaká demoverze zelené. Fakt jako 3 sekundy trvá. A jestli před vámi třeba někdo, kdo se během prvních 2 sekund ještě, já nevím, podívá do telefonu nebo skoukne svůj make-up, tak vám gratuluju, právě jste se ocitli v koloně bez důvodu. Jako já jsem i začala přemýšlet, kolik podobných dopravních takových lahůdek a specialit, teda v negativním slova smyslu, v Brně vlastně máme, jo. Mně teda napadá další taková jobovka, ale spíš co vy. Když tak projíždíte Brnem, nebo kvůli něčemu projet jako nemůžete, tak jako já, nebo někde potřebujete zaparkovat, hlava vám to nebere, tak napište nebo pošlete hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. A víte, co pro vás za to mám? Ha! 2 vstupenky na zápas komety. Na páteční zápas komety. To se vám bude líbit, co? Doufám, že se vám bude líbit i hudba, kterou nabídnu právě teď. Helena Zeťová, Impossible.

0: Luis Capaldi, Someone Liu, Love na Hit Radio City Brno. No a já se vás tam na dopravní kiksi po Brně, co vám hlava nebere. Já jsem totiž tady před chvilkou řešila 3-sekundovou zelenou, ano, 3-sekundovou, která je na Šumavské, u Šumavská Taur. A teďka se k nám přidává i Tomáš, jo? A ten nám píše na náš WhatsApp, kdybyste chtěli, napište taky 720 890 848. A ono píše, že největší dopravní kiks vidí v Brně kruháč na Lesné, teda pod Lesnou. Až na to, že to není kruháč, protože přednost má ten, kdo na něj vyjíždí. A jako pro toho, kdo Brno nezná, je to chyták. No jako to máš naprostou pravdu a není to jenom pro cizí, jo, co nejsou Brňáci a neznají to. Mě tam dokonce vzal komisař z autoškoly, už je hodně dávno, jo, ale aby mě otestoval, tak mě tam vzal. Akorát už si nepamatuju, jestli jsem to zvládla nebo nezvládla. Každopádně autoškolu jsem udělala, tak ani nevím. No a pokud máte někdo něco dalšího, tak jsem s tím, nabízím za to lístky na páteční zápas Komety.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A z aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Roger Sanchez, Another Chance na Hit Radio City Brno. A musím říct, že zrovna tady tento song se nám hodí tomu tématu, který pro vás mám, protože my jsme dneska se byli podívat ve fakultní nemocnici Brno, kde se tentokrát nehrálo o body, ale tak trošku o život. Na transfuzní oddělení totiž dorazili hráči a trenéři Zbrojovky Brno darovat krev a přidat se mohli i fanoušci, samozřejmě my, protože jsme mediálním partnerem Zbrojovky, tak jsme se přidali taky. No a právě podobné akce mají připomenout, že dárců není nikdy dost. Jako kolem darování krve pořád ale koluje spousta otázek, taky mýtů, kdo může, kdo nemůže, jestli třeba vadí tetování, léky nebo třeba cestování. Víte co? Pojďme si to nějakým způsobem říct, že ten největší mýt, který nám řekla Beatrix Křížová za Centrum komunikace a marketingu ve fakultní nemocnici Brno, tak vůbec není.
1: Tím největším mýtem asi je, že darování krve bolí a že musí mít třeba výpis ze zdravotnické dokumentace, různá vyšetření před dárcovstvím a podobně, což samozřejmě není pravda. Stačí se rozhodnout a přijít.
0: No vidíte, takže než sami sebe jako předem vyřadíte, tak nejlepší je co? Se prostě zeptat, protože krve není nikdy dost, nazbyt teda, a jeden odběr může pomoct pacientům, kteří to opravdu potřebují. A jestli pořád ještě hledáte důvod, proč se odhodlat, tak tady je výzva přímo od člověka, který tohle vidí každý den, což je vrchní sestra fakultní nemocnice Brno Kamila Kopečková.
2: Tak ve fakultní nemocnici Brno přivítáme dárce všech krevních skupin, protože každý dárce je pro nás důležitý a opravdu potřebujeme, protože máme rozsáhlý registr dárců krve, který ale stárne, a proto je potřeba opravdu, aby lidé chodili pravidelně darovat krev, a budeme rádi za každého nového dárce, který se rozhodne k nám přijít darovat krev.
0: A jako mimochodem něco si z toho taky odnesete i vy. Před odběrem projdete základní kontrolou, změří vám tlak, vyšetří krev, a pokud svoji krevní skupinu neznáte, tak jako dárce se ji samozřejmě dozvíte. Takže možná zjistíte, že nejste jenom Ačko, Bčko nebo nula, ale hlavně člověk, který sebráním odvahy na pár minut může někomu opravdu pomoct, ne-li zachránit život.

0: byl Miley Cyrus, End of the World na Hit Radio City Brno, neboli konec světa. A co by pro vás třeba byl konec světa? No jako kdyby na nás padl nějaký meteorit, tak je to jako jasný, ale asi se zhodneme, že když se třeba přeje k narozeninám, jo, tak vám vždycky každý přeje hlavně hodně zdraví. A to jako není kliše, to není jako ohraný. Zdraví máme jenom jedno a pokud vy jste zdraví jako řípy, jo, tak proč nepomoci někomu jinému? Třeba darováním krve, trvá to pár minut a hlavně díky tomu zjistíte, co máte vůbec za krevní skupinu a to se hodně hodí, jo. Pokud máte totiž krevní skupinu A, tak se říká, že jste jako zemědělec, jo? A zemědělci co sklízí? Hlavně papají zeleninku, ovoce, brambůrky, takže jako pro vás maso moc není. To jste možná nechtěli vidět, že? Potom krevní skupina B, to jsou prý nomádi a že mají prý nejpestřejší jídelníček, nebo ho můžou mít. Vy můžete maso, zeleninku, vejce, mléčné výrobky a tak to vám závidím. Pak tady máme krevní skupina AB, to je taky taková kombinace. Jako ono to vypadá, že nejhůř je snad na tom nula. To jsem já mám krevní skupinu 0 a prej jsem lovec, takže se mně doporučuje hlavně maso, ryby a zelenina a ne pečivo a to já mám moc ráda pečivo, ale jako lovec to vůbec nesedí, já jsem jednou viděla zabíjačku a hodila jsem záry, abych byla asi vegetarián.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
4: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland, puky pomáhají.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední

0: www.zdravinet.cz.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: To byla Gracie Abrams, That's So True na Hit Radio City Brno. Pojďme se podívat ještě na silnice, ty brněnské a jihomoravské. Vidím tady Brno, Horní Heršpice, Sokolova Přída ve směru na Bohunice, tak tady poblíž nádraží bourala 3 osobní auta. Bohužel nehoda je se zraněním a únikem paliva, takže počítejte se zdržením v kolonách. Potom ještě D1 a to je 124. kilometr u Brna ve směru na Vyškov od Prahy, tak tady máme bouračku osobního auta s kamionem. Stále se to tady vyšetřuje, takže počítejte i s kolonami. No a na Vyškovsku na příjezdu do Křenovic od Holubic tady taky se vyšetřuje stále bouračka osobního auta, které vrazilo do mostu, takže projedete, ale s omezením. No a pokud něco máte na vaší trase, stále k dispozici náš WhatsApp 720 890 848.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Máš u sebe korunu?
3: Na co?
2: Na novou vanu ze Senesy.
3: Odkud?
2: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
3: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Ministerstvo financí zveřejnilo cenové stropy pro pohonné hmoty na zítřek. Benzín se bude moci prodávat maximálně za něco málo přes 640 korun za litr. Nafta pak za 48,70. Opatření reaguje na nejistotu na ropném trhu a zdražování paliv. Platit bude zatím do konce října. Počty studentů rostou rychleji než kapacita studentského bydlení. Poptávka tak výrazně převyšuje nabídku. Počet vysokoškoláků v minulém akademickém roce vzrostl o 5% na zhruba 330 tisíc. Kapacita studentského bydlení ale dělala jen necelých 70 tisíc lůžek. Na 100 studentů tak připadalo 21 postelí. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie totiž přidává k 3-eurovému clu další poplatek za každou celní položku. Informaci dnes přinesly Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení cen mělo dojít ještě před vrcholem letošní vánoční sezóny. České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Češky se představí v Lahti, kde druhou akci seriálu Eurohockey Tour dnes rozehrají zápasem proti Finsku. Úvodní buly padne přesně za hodinu.
0: A ještě voláme na dispečing dopravního podniku města Brna, kde je Jirka Fic. Jirko, ahoj, co nám aktuálně brzdí městskou hromadnou dopravu?
9: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Z důvodu dopravní nehody v ulici Palackého třídy evidujeme na lince 1 nepravidelnost do 20 minut. Řadíme dostupné záložní autobusy, které jezdí mimo jízdní řád.
0: A kde teda ještě evidujeme nějaké zdržení dopravy?
9: Evidujeme ještě zdržení dopravy v oblasti Židenic a Zvonašky, kde projíždějící autobusy se zdrží do 10 minut.
0: A více informací se podívejte v aplikaci DPMV Info. 23 stupňů, krása střídá nádheru, máme slunečno, jasno v Brně i na Jižní Moravě. Zítra nás čeká polojasno 22 stupňů a když se podíváme i na víkend, na který se určitě těšíte, tak v pátek má být zataženo 22 stupňů, v sobotu úplné jasno, 22 na teploměru a v neděli jenom o stupínek méně 21. To je fakt boží, že?
6: Hit Radio City Brno.
0: No když je tak krásně, neplánujete třeba procházku okolo Príglu? Trošku se vám protáhne a já vám řeknu za chvilku proč.

Tempo City Shelf Aware na Hit Radio City Brno. A jestli si říkáte, co s tak hezkou načatou středou, když je venku tak krásně, tak pokud vyrážíte na Prígl, pozor na jednu docela jako zásadní změnu. Jo. Od včerejška je hráz brněnské přehrady úplně zavřená. Pro auta, cyklisty i pěší, bohužel. A jako ono to nebude záležitost na 2 týdny. Já nechci být posel špatných zpráv, ale ono to má být zavřený až do prosince příštího roku. Takže příští letní sezóna bez hráze, no. Ale důvod je vlastně jako pochopitelný, vemte si, že ta současná mostovka, ten most, tak pochází z roku 1940. A jako pro představu, jak dávno to je. Brno bylo pod nacistickou okupací, české vysoké školy byly zavřené a Beatles, jako ti ještě dalších 20 let ani neexistovali, jo? Tak dávno to je. Takže po ní chodili ještě naši praprarodiče, prarodiče a tak dále. No jakože už prostě to končí, no. A budou muset udělat nový. A hlavně to nebude úplně zadarmo. 46 milionů korun. No, ale kudy teda místo ní? Protože tohle jako byla brána pro naši zábavu, co se týkalo přehrady, že jo? Já vím kudy, jo. Pokud půjdete pěšky, tak u hráze si jdete po schodech dolů. Já jsem to jednou šlapala nahoru, to taky stojí za to, jo. Takže půjdete po schodech dolů pod hrází a tam vás čeká asi 800 metrů podél svratky k lávce u fotbalového hřiště, tam je v kyníčkách. Potom přijdete na druhou stranu a zase se vracíte zpátky k hrázi, jo. Takže navíc je to nějaký kilometřík až 2, něco takového navíc. A ty schody jsou ještě jako bonus, jo. Jestli vám schody úplně nevoní, tak já bych vám chtěla hlavně dámy říct, jo, že ze schodů bývá uděláno hezké pozadí.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Lorida, Kesha, Right Round na Hit Radio City Brno. Jako první sekundy tohoto songu a já mám hnedka před očima zubaře, teda toho potetovaného zubaře z pařby ve Vegas. A já si pamatuju, když jsem pracovala na Malorce, jo, tak tam, když se někdo opil, jako ten zubař, jo, tak hnedka šupajděl do nějakého tetovacího salonu, aby se tam nechal jako tetovat nějakou úplně superovou věc, jo. A jeden klučina z Velké Británie, co tam byl, tak on se nechal vytetovat na své pozadí jméno baru, ve kterém jsem pracovala, protože mu bylo blbý se tam nechat vytetovat moje jméno, no. By mě zajímalo, jestli ho tam pořád mají po těch 14 letech. A co vy třeba jste udělali bláznivého na pařbě? Hlavně jako nemusíte do Vegas, abyste se bavili, protože v Brně je toho plno. A já vás o tom přesvědčím už za malou chvilku.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 giga prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespane, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Lavin, When You're Gone na Hit Rádiu Svete Brno. Máme za dvě minutky půlpaté odpoledne. Takže bych vám mohla nabídnout, co zajímavého byste mohli dělat. A teďka je to ve spojení s tím, jestli máte rádi kočičky a rádi jim pomáháte, tak 4. října, je to neděle, tak bude Den zvířat s Kryšpínem. Je to v kočičí kavárně a můžete pomoci právě útulkům, právě kde mají kočičky, možná i pejsky. No a kdybyste chtěli nějakou vinou turistiku, ale abyste neturistikovali nikam daleko, jo, tak po práci můžete vyrazit na náměstí Svobody, protože tady právě probíhá vinobraní. A není to jenom o tom, že si dáte skleničku vína jako a šupajdá dom, jo. Celá akce běží od 25. září už, je to do 3. října. A náměstí je plné stánku s vínem, jídlem, řemesly, ale hlavně živou hudbou, jo. Dneska o 4 odpoledne tam hraje cymbalová muzika Friška. Takže pokud chcete víno opravdu stylově, tohle je přesně ta kombinace, jo, sklenička, cymbál a jako najednou máte pocit, že jste místo Svoboďáku někde ve sklípku, že jo, na Jižní Moravě a tam já to mám moc ráda. No a od 18.30, pokud teprve fičíte z práce, tak to stihnete, tak se to hudebně tak nějak jako otočí, protože nastoupí brněnská kapela Ku podivu, která míchá pop, funk, jazz, folk i alternativu. Takže během jednoho večera zvládnete cymbál i funk a všechno možný. To je taková skoro jako kulturní degustace, že? No a když jsme u toho cymbálu a folkloru, tak já si pamatuju, jak jsme jednou vyhlásili s Davčou Máčelou soutěž v juchání, jo? V takovém tom moravském juchání. A kdo nejvíc nejlíp zajuchá, tak má vstupenky na nějaký program. Já už nevím, na co to bylo, ale na co rozhodně nezapomenu, tak jak zajuchala Markéta. Já doufám, že vám to udělá hezké odpoledne stejně jako mě. Si tohle mohla dávat furt dokola. Mě to tak strašně pobaví vždycky. Já bych si to dala ještě jednou, to se možná bude k těm skútrům hodit, co?
1: Maminko moja!
0: Já napíšu skútrům, že pro nich mám novou zpěvačku.

0: Pink a Trustful na Hit Radio City, protože máme 16 hodin a 40 minutek. A to je tak krásně, já se normálně nemůžu vynadívat na ten venek, jak tam šají sluníčko, jak je tam krásně, máme nějakých stále podle mě 22, 23 stupňů, jo. Ale víte co, on jako zas někdy musí přijít ten déšť. A když přijde a třeba bude pršet jako 3 dny v kuse, tak to vůbec neměňme za zlé tomu počasí, protože jako takový Tokio, tak to by vám mohlo vyprávět, jo. Protože v Japonsku v Tokiu teďka pršelo 35 dní v kuse. Víte, co to je? 35 dní. To už jako není počasí, to už jako 35 dní, to už je na vztah, jo. A dokonce tam začali mluvit o takzvané únavě z deště. A já se jim vůbec nedivím, jo. Za září tam spadlo skoro 3x víc vody než obvykle. A to sluníčko tam prakticky vůbec nebylo, jo. A mimochodem kvůli dešti tam šly nahoru i ceny zeleniny. A lidi řeší, kde třeba vůbec usušit prádlo. Protože jako samozřejmě chodit v mokrým tričku není nic moc. No takže až nám v Brně zase zaprší 2 dny po sobě a budeme brblat, tak si vzpomeňme na Tokio. Tam už se jako podle mě deštník nepůjčuje. Tam se dědí.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Technologie naživo, biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna.

0: Nová čtvrť od renomovaného developera TSN.
1: Místo s velkým potenciálem přináší byty na prodej pro život i investici.
0: A součástí projektu jsou také obchodní a komerční prostory.
1: Buďte u zrodu Nové čtvrti Brno 1.
0: Více na www.brno1.cz.
1: Bydlení na plný plyn.
0: Hit Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Vizelany a Stars a Hit Radio City Brno máme minutku před 17. hodinou. No a jako myslíte si, že někde to stojí? Někde nám to komplikuje náš průjezd Brnem a Jižní Moravou? Podívám se Brno. Žovouřeská ulice ve směru na Pisárky. Před sjezdem na Kninickou, tak tady máme akorát bouračku dvou osobních aut. Nehoda bohužel je se zraněním, takže počítejte se zdržením v kratší koloně. No a pokud něco máte na vaší trase, tak dejte vědět na 720 890 848, to je náš WhatsApp.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
4: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
5: Plný podnik? Kvalitní personál? Jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, ABZAK Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
6: Dobrovolníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
0: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi i Bára Purkartová. Prodej alkoholu mladistvým zůstává problémem. Česká obchodní inspekce během mimořádné tříměsíční akce provedla přes 350 kontrol. Porušení předpisů zjistila ve více než polovině případů. Pokračuje mluvčí inspektorů František Kotrba.
9: Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v období trvání kontrolní akce od 15. června do 15. září právní moci celkem 14 pokut v celkové výši 258 tisíc korun.
0: Další zjištěná porušení bude Česká obchodní inspekce řešit v navazujících správních řízeních. Meteorologové vydali výstrahu. Varují před silným větrem, který by měl Česko zasáhnout v noci ze středy na čtvrtek. Výstraha začne platit přesně o půlnoci a týkat se bude zejména severní části našeho území. Vyloučené nejsou komplikace v energetice a v dopravě. Uživatelé Netflixu si budou moci zahrát hru Krycí jména. Dostupná bude pod názvem Codenames Party mezi asi 20 prvních dostupných titulů v herní části streamovací platformy. Netflix se v posledních letech zaměřuje právě na hry, které mohou skupiny přátel nebo rodina hrát společně u televize. Klíčový zápas v kvalifikaci o postup na evropský šampionát před sebou mají čeští fotbalisté do 21 let. V Hradci Králové dnes od 18 hodin přivítají Bulharsko. Lvíčata před soupeřem drží druhé místo ve skupině B o jeden bod. V případě výhry by si Češi už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži.
10: Dále 23 stupňů a sluníčko, tak hezky máme v Brně a na Jižní Moravě. Co se týče zítřejšího dne, má být polojasno, 22 stupňů. V pátek bude teda spíš zataženo. Já si to rozkliknu, ať to vím přesněji. No, tak to má být zataženo, ale jako to nám rozhodně náladu v pátku neskazí, to s tím jsem si jistá. No a v sobotu má být úplně jasno a 22 stupňů. Takový hezký počasí na
7: Radio City Brno.
10: A co kdybyste se pochlubili, kdo měl nejlepší úrodu na zahrádce letos? Já vím o někom, kdo měl 7 metrů velkou okurku.

byla Taylor Swift v éteru Hit Rádia City Brno a já mám pro vás nové světové rekord Money. A oni nepotřebovali běžet třeba stovku pod 10 sekund nebo přeplavat kanál La Manche, ani vylézt na Mount Everest, jo? Stačila jim zahrádka. Normálně v Británii teďka proběhlo mistrovství pěstování obří zeleniny a během jediného víkendu tam Guinnessova kniha rekordů potvrdila rovnou 7 světových rekordů. Jako to je neuvěřitelný. Například, jo? Nejtěžší červená řepa měla 26 kilo. To jako už není řepa, že? Vždyť to je takové to příruční zavazadlo, které vám teda Ryanair nevezme do letadla. Pak tam měli hlavu slunečnice, vážící asi 8 kilo. A pozor, okůrku vysokou 7 metrů a 60 centimetrů. Víte, kolik byste okurky bylo dobrýho okurkového salátu? Ježiš, to nemám tak ráda. No a ještě mimo soutěž, tam měli ještě dýni o váze 1258 kilo. To už je jako jedno malý auto, že jo? No a teďka ví, jaký je váš třeba největší pěstitelský úspěch? U mě je to jasný. Až půjde o to, kdo nejrychleji usmrtí pokojovou rostlinu, tak se hlásím a budu první.

0: Difference a Sweet Caroline na Hit Radio City Brno. A tohle je přesně ten song, u kterého si člověk možná vzpomene na nějakou svatbu, oslavu, dovolenou, nebo prostě moment, kdy někde zaznělo Sweet Caroline a najednou zpívali úplně všichni, i ti, co předtím tvrdili, že zpívat neumí. No za chvilku nastoupí kamarád Be Mine a potom něco, co velmi dobře znáte. Joan Osborne, One of Us. A tam jako přichází jedna docela zásadní otázka, kterou Joan má, jo. Co kdyby byl Bůh jeden z nás? No tak kdyby byl jeden z nás po třetí odpoledne v koloně v Brně, tak by si asi řekl, kruci písek, že jsem nezůstal tam nahoře.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Technologie naživo. Biznis osobně. To je mezinárodní strojírenský veletrh. Více než 1300 průmyslových firm z celého světa předvede, co skutečně funguje v praxi. Digitální továrna. Robotická expozice. To nejlepší z automatizace i 3D Expo. MSV 2026. Od 6. do 9. října na výstavišti v Brně.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Máš u sebe korunu?
11: Na co?
10: Na novou vanu ze Senesy.
11: Odkud?
10: Z koupelnového studia Senesy v Brně na Kaštanové. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
12: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu?
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: To byla Joan Osborne, One of Us v éteru Hit Rádia City Brno. Říká se, že kdo nic neudělal, nemusí se obhajovat. No jeden muž v Křenové ulici v Brně to ale vzal trochu z opačného konce. Více nám poví mluvčí městské policie Brno Markéta Skřivánková. Markéto, ahoj, co se tam stalo?
1: Zdravím všechny posluchače Hit Rádia City Brno i tebe ve studiu. V úterý večer přesně v Křenové ulici si strážníci všimli špatně parkujícího auta. Během pořizování fotografií k němu přišel 38letý muž, který strážníkům z vlastní iniciativy řekl, že vůz tam zaparkoval jeho strýc. Bezdůvodně se dušoval, že on auto neřídil a hlídce se dokonce svěřil, že není držitelem řidičského průkazu. Jeho chování přišlo strážníkům podezřelé.
0: A tím to skončilo? Nebo co se dělo dál?
1: Jakmile strážníci zaznamenali dopravní přestupek a mírně se vzdálili, vyrozuměli kolegu sledujícího kamery na nedaleké služebně, kterého na muže upozornili. Zároveň ho požádali o otočení kamery směrem k zaparkovanému autu. Jejich dobrý úsudek se potvrdil záhy, když jim zakrátko volal, že muž, se kterým před chvílí mluvili, usedl za volant z Citroenu a rozjel se směrem ke kolišti. Strážníci ho dostihli opodál, přiznal se, že má platný zákaz řízení a připustil, že autem jezdí opakovaně. Jeho rozšířené zorničky navíc strážníkům napovídali, že by kromě toho mohl být pod vlivem drog, což následně potvrdil i provedený test. Muž je teď podezřelý ze spáchání trestného činu.
0: Možná se na to hodí říct, kdo chodí se džbánem po vodu, tak se mu potom ucho utrhne, ale tady tento pán podle mě měl v ruce asi tak 5 džbánů, protože to ani není možný.
1: Ano, ano, měl jich víc.
0: Marky, moc děkujeme a budeme se těšit zase zítra na další případ.

0: byl sympaťák Jason Derulo v éteru Hit Rádia City Brno se songem Want to Want Me, který je ideální na středeční podvečer. No ale je to tady. Dneska naposledy vyrážíme po stopách zlatého podzimu z lesy města Brna. Celý měsíc jste podle indicí hledali v brněnských lesích zlaťáky. A dneska je ta poslední šance. Za září jich lesy města Brna schovali celkem 90. Každý v hodnotě 1000 korun. To je jako velká kupa peněz. Jo a mimochodem, některé z předchozích zlaťáčků a dnů ještě pořád své nálezce nemají. Takže kdo má soutěžovou náladu, pořád není pozdě. A jak ty zlaťáčky získat? No podívejte se na web lesy města Brna. A já se s vámi pro dnešek loučím, zítra už na vás nebudu sama. Vrací se ke mně konečně můj parťák Davča Máčela, takže budeme zase v kompletní sestavě. Mějte krásný zbytek dne a zítra ahoj!
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Parkování v Brně. Od 5. října se rezidenční parkování rozšiřuje do městské části Bohunice, konkrétně do oblasti 801 Kamenice. Oblast spadá do návštěvnické zóny C s regulací v pracovní dny od 17 do 6 hodin. Místní rezidenti a abonenti si mohou vyřizovat svá oprávnění. Všechny informace najdete na parkovanyvbrne.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firma na zážitky.cz.
8: Udělejte si radost s novými

0: za 26,90. Albert, dle srovnání k 23.9.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio City Brno.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: i si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Martina Ševčíka mezi křižovatkami ulic Příkalova a Točná probíhají stavební práce a komunikace je uzavřená. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Kosmetika, co má koule, Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci, a nadrý, bard.cz.
5: Pro největší běžecký závod na Moravě hledáme dobrovolníky. Přijď nám pomoct právě ty. V sobotu 10. října na Milt Vokolo Príglu potřebujeme 200 dobrovolníků. Registruj se na www.vokoloprýglu.cz. Na závod tě zve generální partner Milt. Hlavní partneři Teplárny Brno, Autopokorný, Merel, Skupina ČES a běžecké prodejny TriExpert. Letos pomůžeš, příští rok poběžíš. Milt Vokolo Príglu.

0: Dobrovoľníci na Vokolo Príglu. Pomozte nám s organizací největšího běhu na Jižní Moravě. Potřebujeme až 200 dobrovolníků. Vokoloprýglu.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna zahájila odpoledne běžnou debatu o opozičním pokusu o svržení koaliční vlády. Předtím se ve vystoupeních střídali politici s přednostním právem. Jejich projevy vyplnili od úterního zahájení schůze celkem 13,5 hodiny čistého času. Převažovali zástupci kabinetu a koalice. Teď vystupuje většinou opozice, schůze se může protáhnout až do čtvrtka. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé republice. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší, doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
2: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Nákupy z čínských e-shopů nejspíš opět podraží. Evropská unie přidává další poplatek ve výši 2 eura za každou celní položku. Uvádějí to Seznam zprávy, podle kterých by k navýšení ceny mělo dojít ještě před vrcholem vánoční sezony. Hokejisté Sparty budou zítra v předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérové body na domácím ledě v sezóně. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů pouze 2 vítězství. Naopak Motor naposledy v Praze uspěl v lednu 2022.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Večer a v noci jasno, polojasno, ranní minima 14 až 9 stupňů, po uklidnění větru kolem 5. V oblasti Českomoravské vrchoviny a ve Frýdlanském výběžku zůstane větrno nejen v noci, ale také zítra. Jinak nás ale čeká hezký den, jasná, polojasná obloha, během odpoledne místy přibývání mraků 20 až 25 stupňů.
4: Krásný dobrý večer, 3 minutky po 18. S vámi už Lea a uděláme si ten večer krásně pestře barevný. Plný skvělých songů 80. 90. až po milénium. Tak prosím vás, Skipman, John, právě teď volume doprava a jdeme na to. Skapadabadu,

Can Wait. Sandra právě teď z Eteru Hitrádia 10 minutek po 18. Krásný dobrý večer. S vámi Lea. Včera jste slyšeli možná někteří z vás, co jsem měla za příhodu, nehodu a tak podobně. Zůstala jsem viset na D1. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Do Prahy jsem se dostala kolem půlnoci, takže dobrý. Dneska jsem tady s váma, tak doufám, že si ten dnešní středeční večer užijeme, protože polovina týdne je za námi, polovina týdne před námi a k tomu skvělá muzika. 80, 90 až po milénium. Co víc si přát? Dejte mi vědět, jestli už máte padla v práci nebo naopak někdo startujete noční šichtu. Já se vám postarám alespoň do 21. hodiny o playlist. Fireworks, Roxette, právě teď. A pak trošku zpomalíme a dáme si takovou pomalejší hezkou píseň Mad World. Jsme Hit Radio.

0: I tohle vám hrajeme. Hezký dobrý večer, 7:03. Za chviličku pokračujeme dál. Lauryn Hill, Bon Jovi a nebo opět a Radeček.
1: Hit Radio City Brno. Řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Dobrý večer, poslední zářijový den tohoto roku 2026. Chápete to? Už jenom 3 měsíce a bude tady rok 2027. Budeme slavit Silvestra a to tady taky budu s Eteru s vámi. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je spousty skvělé muziky, jako třeba tohle. Dario G. Kdo by ho neznal? Typicky melodický songy, taneční, bokem doprava, bokem doleva, takhle při středě, to už je takový malý pátek, ne? Tak dejte vědět, jak jste na tom, většina z vás píše, že už jste z práce doma, dokonce tady napsala Lenka, ahoj Leonko, mě teď startuje noční šichta na benzínové stanici směr D1 Brno, tak hraj krásně, ať nám to tady rychle uteče, no já už neumím dneska ani mluvit normálně, tu pusu si zalepím a budu vám hrát jenom skvělou muziku. Tak klidně pište dál, co děláte, kde se nacházíte, odkud posloucháte a vychutnejte si tenhle skvělý song.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: plný podnik, kvalitní personál, jak být lepší a trendy? Doraz na Behind the Gastro 2026, kde se to dozvíš. Lidé, provoz, marketing, finance i technologie. Prakticky od profíků z oboru. 6. října, Abzak Brno. Vstupenky na www.gastrokonference.cz.
1: Radio.

0: Krásný dobrý večer, 19 hodin 10 minut. K tomu my pokračujeme dál nejlepší hity 80. 90. let. Pečovou už dozněli, ale co bude teď? Nechte se překvapit.
1: Hit Radio City Brno.
0: Vzdálená. Kdo by tohle neznal? Tak volume doprava, jdeme zpívat. Užijte si ten dnešní večer a zdravíme paní Karin.

0: Česká roková klasika, taková romantika vzdálená. Hit Radio Classic stále s vámi. Tak je, Lea, přeju vám krásný dobrý večer. 7:45 aktuální čas. Před námi U2, With or Without You, nebo Spooks a taky Avril Lavigne. Spousty skvělé muziky, tak pokračujeme dál. Mluvení bylo dost.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

Posloucháte Hit Radio, s vámi taky Lea, krásný dobrý večer. You too, with or without you, s tebou nebo bez tebe, to my to tady nedáváme bez vás, našich posluchačů. Tak v muzice budeme pokračovat dál, abychom vám udělali co největší radost, protože před námi je jedna z nejvýraznějších tanečních klasických devadesátek, Robert Miles a jeho ikonické Children. Skladba, která v roce 1995, to už mi bylo 10 let, pomohla definovat takzvaný Dream House, jak se říkávalo, tak slum te svět kolem sebe, přidejte trošku hlasitosti a užijte si tuhle píseň právě teď.

0: Posloucháte Hit Radio 30. září, poslední zářijová středa, tak prosím vás, někdy stačí na chviličku jenom zpomalit, nechat všechno kolem sebe jen tak plynout a ponořit se do světa hudby. Do takové hudby, kterou vám servírujeme právě teď, protože za chviličku Support Lesbians nebo Elton John a taky Mojo a nebude chybět ani Tony Braxton. Počkejte si na to.
1: Hit Radio City Brno.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: can't stop the spirits when they need you. This life is more than just a read through.
1: Jedeme, nezastavujeme. Věděli jste, že Depešáci, takzvaně Depeche Mode, původně začínali jako parta kluků z Basildonu, kteří hráli hlavně na syntezátory. Jejich název si dokonce vypůjčili z francouzského modního časopisu, takže to vlastně je trošku móda, trošku elektronika a nakonec jedna z největších kapel historie, kterou prostě zbožňujeme, my tady rádi pro vás hrajeme, tak Depešáci právě teď jenom a jenom pro vás. Hezký večer.

0: Moji milí, pokud milujete 90, tak jako já, tak rozhodně si počkejte na pecku, která bude za malou chvilku. Bailando a Luna, taky Outcast, Hey Ya. A kdybyste 90 chtěli poslouchat pořád, tak my máme takové bratrské Hit Radio, neboli sesterské Hit Radio 90, tak si to vyzkoušejte. Naladíte ho přes aplikaci Radia.cz nebo přes webovky Hit Radio 90 a taky v dabovém vysílání, tudíž i v dabovém vysílání v nových autech. Vyzkoušejte, nebudete litovat, stojí to za to. Za chvilku jsme zpátky.
1: Hit Radio City Brno.

Je středa 30. září, poslední středa letošního září. Jo, je to tak. Léto už je definitivně za námi, bohužel, a podzim se pomalinku blíží, klepe nám na dveře, ale my si ještě můžeme vlastně tenhle poslední zářijový večer, tuhle tu středu, pořádně užít, tak si udělejte pohodičku, na chviličku vypněte starosti všedního dne a nechte hudbu, ať prostě udělá, jak bych to řekla, z obyčejné středy trochu hezčí večer.

0: Krásný dobrý večer a zároveň vám popřeju taky krásnou dobrou noc. Ať se vám zdá něco hezkého zítra, ať vstanete pravou nohou do toho nového dne, nejlépe s naší šnídaní, ano. Budeme i šnídat. Ne, samozřejmě snídaní šampionů, budeme se na vás těšit. Michal Jasmin v plné parádě, taky spousty skvělé muziky, dobré nálady, tak jak to u nás znáte. A hlavně teď ode mě ještě do 21. skvělé hity 80. 90. let až po milénium. A pak vám konečně teda řeknu dobrou noc. Budu se na vás těšit v pátek večer, budeme spolu usínat, druhý den spolu budeme vstávat. Parádička, a to na víkend, toho pro vás chystám strašně moc. Spousty dárečků, skvělé muziky, tak jak to znáte. Teď už ale dobrou noc.
1: Hit Radio City Brno.
2: Zlepši si náladu.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Jsem tu některou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

tři trubky, jeden buben, se vesmíre, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Brno.
1: Zlepši si náladu.

0: Potřebuješ novou dřevinu, pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
2: Volejte autodobrovolný 608 808 200 nebo klikněte na web autodobrovolný.cz.
3: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.